0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no,
0: se
1: nedá
0: musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vyváš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No, no, no.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme trochu, to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě ho slouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naděja, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok

0: jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
1: No, myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
0: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Najdete to všechno na webu pochoutkovirok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovirok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
0: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já jsem se rozjela sobě.
0: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům jako já. Jo, jako já.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: strpną, trzeba zejdra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší tepelnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí. Protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
3: To spíš tuky
2: lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče. Jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal,
1: pak.
2: No, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před, já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů. Takže po husitských válkách začínaly zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohly v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné sklovinky a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních našich. A byla to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ano, ohromný. Ten je obrovský a no. To je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: to jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to bylo skutečně, skutečně

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knihtisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knihtisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Panny, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali.

Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky a dochovalo se to teda dodnes, což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu a je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty a měl by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí a chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jaký pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Kejte obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť, ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných, ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl, fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co na lokální terapii.
3: Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporóze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy. Na screening rakoviny prsu půjdou ženy nově i bez žádanky. Kvalita vody je ve středočeských přírodních koupalištích podle hygieniků výborná. Česko čeká velmi teplý den, odpoledne hrozí přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by pacientky měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za 2 roky. Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí i pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje Dany Šalamounové letos hygienici sledují v okolí Prahy 44 přírodních koupališť.
1: Rozeznáváme celkem 5 stupňů kvality vody. Modrý a zelený smajlík znamená dobrou kvalitu vody bez zdravotních rizik. Oranžový smajlík to už je zhoršená kvalita vody a zvýšené riziko zdravotních obtíží platí zejména pro rizikové skupiny, to znamená alergiky, těhotné ženy, děti.
0: Divadlo Antonína Dvořáka Příbram dnes pořádá 19. ročník akce Divadlo patří dětem. Program připravilo do okolí kulturního domu, divadla, akvaparku a gymnázia. Potrvá od 9 do 18 hodin. Součástí jsou pohádky, atrakce nebo ukázky policejní a vojenské techniky. Podle mluvčí města Evy Švehlové platí kvůli akci taky některá dopravní omezení.
2: Nebude průjezdná třída osvobození, a to jak pro osobní, tak i pro hromadnou dopravu, která bude vedena po objízdné trase Březnickou ulicí. Abychom dopravě a především návštěvníkům akce trochu ulehčili, bude po celý den jezdit MHD zdarma. Sport.
0: 13. místo obsadili v konečném pořadí šance ligy fotbalisté Mladé Boleslavy. Středočeši v závěrečném kole nadstavby o záchranu doma podlehli Teplicím 0-2. Příčiny porážky okomentoval trenér Aleš Majer.
3: Jsme prohráli, protože nás je trestala neefektivita, včetně proměnění penalty a to, že jsme ve druhém poločase pustili Teplice do 3 velkých šancí z breakových situacích. Tam jsme byli buď špatně postavený nebo nepozorní, takže to rozhodlo o výsledku zápasu. Počasí.
0: Dnešek přinese jasno nebo skoro jasno během odpoledne, ale od severozápadu přibude oblačnost a ojedinělé se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 ve směru na Turnov komplikují provoz u 9. kilometru problémy s odstaveným osobním autem. Jeden jízdní pruh zůstává zavřený a řidiči musí počítat se zdržením. Na místě se pohybují lidé na vozovce. Komplikace hlásí také silnice 16 u Mělnického v Telna na Mělnicku. Osobní auto tam havarovalo a policie nehodu vyšetřuje. Na místě zasahují záchranné složky. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno Střední Čechy, teď už s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
4: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že dva velmi slavné fotbalové kluby československé historie včera bojovali o šanci na záchranu v nejvyšší domácí soutěži. A nebudou chybět ani děti. V tomto týdnu si připomínáme Světový den včel. Víme, že včely bydlí v úlu, ale jak takový úl vlastně vypadá? Je to domeček, krabice nebo něco složitějšího? Nejmenší děti z Mělníka se pokusili úl popsat po svém, jak si ho představují, uslyšíte. A z českých písniček to bude Dan Hulka, Lucie Vondráčková nebo Pavel Bobeka na úvod hodiny Kabáti a Bára a já přeji hlavně pěkné to dnešní nedělní ráno.
4: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 5. hodině vstáváte s nedělním dobrým ránem střední Čechy s datem 24. května a pohled do kalendáře má pro vás Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu roková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: 4 minuty po 4:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Chotětov 14, Krušovice 11 a Horní Bezděkov 13, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Neděle by měla být velmi teplá, čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně přeháníky. Nejvyšší teploty dneska vystoupí na 27 až 31 stupňů a k tomu povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který může v přehánkách zesílit. No a rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne ale dobré až velmi dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: je Dobré ráno, střední Čechy. Úl je stavba určená pro chov včel. Nejčastěji je vyroben ze dřeva a tvoří několik částí, nástavky, rámky a prostor pro ukládání pláství. No a uvnitř žije celé včelstvo, tedy královna, dělnice i trubci. O tom, jak si úl představují, dnes mluvili nejmenší děti z Mělníka.
1: Včelí úl je plný včel, ale nejen těch. Co můžeme vidět v úlu?
2: To je taková dřevěná půda a v tom včeličky dělají med. Jsou v tom úlu i včelí královna a včelí král. Oni poletí do květu a vemou pyl a tam z toho udělají med.
3: Tam všude je na stopě, na stěnách je med.
2: Ten med je v plástvích.
3: V té plástvě to vypadá jako kokosočtverec a v těch komorkách je trošičku medu.

že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně. Dělníci opraví ulici Národních hrdinů v pražských Dolních Počernicích. Radní hlavního města vybrali stavební firmu, která práce za zhruba 34 milionů korun provede. Nový bude chodník, povrch, silnice, zastávky i veřejné osvětlení. Rekonstrukce potrvá zhruba půl roku. Začít má ještě letos. Středočeský kraj dá letos 150 milionů korun na sociální služby. Peníze dostanou organizace poskytující terénní péči, poradenství nebo krizovou pomoc dětem. Finanční prostředky jsou z krajského humanitárního fondu. Vloni z něj hejtmanství vyčlenilo o 65 milionů méně. Ženy na vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka je název nové výstavy v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Začala dnes a potrvá do 28. října. Návštěvníkům představuje osudy žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět hudebního skladatele. Přibližuje také životy pěti sester Čermákových, které se spolu s Dvořákem každé léto na Vysoké setkávaly. Většinu dne čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne ale přechodně přibude oblačnosti a výjimečně dorazí přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou těsně pod 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Aktuálně to na silnicích a dálnicích vypadá bez nehod. Na dálnici D10 jenom mezi 7 a 15 kilometrem ve směru na Turnov pokračují silničáři v opravě povrchu a odvodnění vozovky. Řidiči musí počítat se zúžením do jednoho jízdního pruhu a hlavně v hustším provozu i se zdržením. Omezení potrvá až do pondělního rána. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl šesté pokračuje Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se na fotbal.
2: A teď už, ano, vydáme se na fotbal, přesně tak, a konkrétně se vrátíme zpátky k zítřku, ke včerejšku. Pražská Dukla, tedy dva velmi slavné fotbalové kluby československé historie, včera bojovali o šanci na záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský Baník nakonec na pražské Julisce uspěl a Dukla tedy sestupuje. I kvůli málo vydaným třem vlastním gólům reportáž uvidíte za chvíli.
3: No, spíš uslyšíte, ale to nevadí. Teď už Dan Hulka a Ráj.

vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Pražská Dukla a ostravský Baník včera bojovali v posledním kole fotbalové šance ligy o možnost záchrany v nejvyšší domácí soutěži. Naději na udržení se díky výhře 3-0 zajistil slezský klub, který čeká baráž s Táborskem. Hrálo se na Julisce, kde se ale jako doma mohli cítit spíš hosté.
1: Fanoušci ostravského Baníku, je jich tady spousta, nedá se to ani spočítat, protože ten sektor to není hranice, kam se fanoušci Baníku Ostrava dostali.
2: Když jsem viděl ty proudy fanoušků baníkovských a potom jsme přijeli už tady, tak opravdu to na mě dýchlo a musím říct, že ta nervozita byla větší.
3: Přiznává trenér Baníku Ostrava Josef Dvorník nervozitu před zápasem umocněnou v uvozovkách invazí chacharů, tedy fanoušků Baníku na Julisku. A také to, že ještě nezažil, aby si dal na takové úrovni soupeř tři vlastní góly v soutěžním zápase. Někteří fanoušci ostravského klubu na toto konto žertují. Vlastní gól nejlepší hráč Baníku, píše Denis Vogt na sociální síti X. V součtu s minulým ligovým zápasem proti Zlínu jsou to 4 z posledních 5 gólů ostravského Baníku, které si dal soupeř nechtěně sám.
4: Trefil před sebou prvního stojícího obránce, od něj se balón odrazil za záda.
2: Radost neskazíte, padají takový góly v Lize mistrů, ve finále rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže vůbec tohle, dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
3: Oddechl si trenér Josef Dvorník, který převzal Baník s tím, aby ho zachránil v nejvyšší domácí soutěži a teď ho tedy bude připravovat na barážový souboj s Táborskem. Zatímco poraženou Duklu čeká minimálně 1 sezona v druhé nejvyšší soutěži.
5: Dát si 3 vlastní góly, to je velký kopec smůly, který jsem určitě nikdy nezažil.
3: Trenér Pavel Šustr.
5: Ve mně teďka převládá velký smutek a samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli. A to především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, pak samozřejmě i kvůli mě samotnému, protože to moje první český ligový angažmá bohužel skončilo takhle, takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem z toho smutný. Na druhou stranu ale rovnou říkám, že dostat KO, to je jako není složitý a zvednout se z něho je daleko složitější a já už teďka tady tohletou tiskovkou už se zase pohybuju směrem nahoru.
1: Pražská Dukla opustí nejvyšší domácí soutěž v den, kdy tady byli vyznamenáni hráči, kteří se postarali o velký úspěch před 40 lety, kdy Pražská Dukla se probila do semifinále tehdejšího poháru vítězů poháru, pak ztroskotala na tehdy famozním Dynamu Kyjev, což byla v podstatě reprezentace Sovětského svazu v té době. Tak v ten samý den tohoto vyznamenání tak přijde pád klubu z pražské Julisky minimálně na jeden ligový ročník.
3: Z pražské Julisky Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: Dvě minuty po 6:45 a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Břešťany 9, Přítoky 15 a Beroun 11, tolik máme právě teď ve středočeském regionu na teploměrech. Neděle bude velmi teplá, čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, přehánce může zesílit. No a rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne ale dobré až velmi dobré.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 8 minut před 6, holky a vzpomínky zůstanou a s vámi dobré ráno střední Čechy. No a pokud nevíte, co dneska podniknout, kromě třeba návštěvy Karlínské budovy Českého rozhlasu v rámci Open Houseu Praha, tak na otázku, kam dneska vyrazit, vám může odpovědět i Denisa Hergeslová. A já přeji dobré ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zapomenutá oslava svatodušních svátků. Ve skanzenu v Kouřimi zažijete mezi 10. a 17. hodinou letnice. Poznáte zaniklé lidové zvyky. Nebude chybět obřadní průvod v čele se Zeleným králem. Program doplní otevírání studánky, lidová hudba, tanec a zpěv nebo besedy o tradičním oděvu a dobové gastronomii. Připravené budou taky ochutnávky tradičních pokrmů, rukodělné dílny a poznávání bylinek. Národní zemědělské muzeum v Čáslavi dnes otevře veřejnosti běžně nepřístupný depozitář sbírkových předmětů. Podíváte se do míst, kde muzeum uchovává mimo jiné unikátní historickou sbírku traktorů a oradel evropského významu. Prohlídky proběhnou ve dvou časech, a to od 13 a od 14.30. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Akce zároveň nabídne možnost navštívit i celé muzeum. Navštivte zámek Neustupov na Benešovsku. Patří mezi památky, ve kterých je v rámci právě probíhajících dnů soukromých hradů a zámků připravený speciální program. Máte tak jedinečnou možnost poznat nejen historickou památku jako takovou, ale projdete si i gotické sklepní prostory, kam návštěvníci běžně nechodí. Komentované prohlídky začnou 11, 13 a 15 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že druhý nejdelší název obce v České republice má Brandýs nad Labem Stará Boleslav? Toto souměstí na Labi má ve svém názvu 32 znaků. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Technici dokončují instalaci solárních panelů na 5 domech v Dolním Bousově. A horký den může odpoledne přerušit krátká přeháňka. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ještě zítra, tedy 25. května, si můžou nejúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
4: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
3: Na celkem 5 obecních domů v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku dávají technici solární panely. Vyrobenou elektřinu budou spotřebovávat přímo. Přebytky bude město pouštět do elektrické sítě. Práce za 16,5 milionu korun skončí v červnu. Starosta Miroslav Boček ze sdružení Dolnobousovsko vyjmenoval objekty, kde fotovoltaika bude.
5: Je to základní škola, mateřská škola, dům s pečovatelskou službou, hasičská zbrojnice a zejména čistírna odpadních vod, kde máme vlastně největší spotřebu.
3: Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád. Sport. Dan Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu mistrovství světa se dostal v Praze třetí Polák Bartoš Zmarzlík. Pro oba české závodníky skončil závod na markétě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl Jan Kvěch. Ten skončil 14. a mrzela ho hlavně pokažená úvodní jízda.
6: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
3: Druhý z Čechů, 18-letý debutant v Grand Prix, Adam Buba Bednář, skončil 16. Počasí. Česko čeká velmi teplý a převážně slunečný den. Během odpoledne se hlavně od severozápadu může přechodně zatáhnout a ojediněle přijde krátká přeháňka. Odpolední teploty dosáhnou zhruba 30 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na silnicích a dálnicích je podle všeho klid, doprava je plynulá bez karambolů. Český rozhlas střední Čechy vám přeje, aby to platilo i nadále. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A dobré ráno střední Čechy vám přeje Petra Procházková.
7: Krásné ráno.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
7: A v dobrém ránu střední Čechy vás v reportáži vezmeme do pražského Hloubětína. Filmaři tam včera připravili pro veřejnost rekonstrukci operace Anthropoid. Taky uslyšíte, že v parku v Konopišti u Benešova to včera žilo sportem a pěstitelům ovoce způsobili nedávné mrazy v Česku škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Ovocnáři počítají, že sklidí jen polovinu úrody, zničené jsou kromě ovocných stromů i jahodníky. Podrobnosti v reportáži už za chvíli. No a z českých písniček to bude Maria Rotrová, Divoký byl nebo Iveta Bartošová a jako první Meky Žbirka a Možno se ti zdá, tak pěkné ráno.
2: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po šesté posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Nedávné mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody za 1,5 miliardy korun. Poškodili ovocné stromy, hlavně jabloně. Mraz spálil taky květy jahodníků. Úroda jahod proto bude podle odhadů pěstitelů zhruba o třetinu nižší než loni a ceny se tak zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Utrhnu si jednu jahodu, ochutnal, je krásně sladká, jsme ve foliovníku.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Kundratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek. Co se týká mrazu, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%.
1: Přejedu o 50 kilometrů dál do Vraňan, nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsob byl mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně s většinou oblačnost a odpoledne se můžou vyskytnout výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 27 až 31 stupni a povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, přehánce může zesílit. No a rozptylové podmínky, tak teď ráno můžou být mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne budou ale dobré až velmi dobré.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Divoký Bel a Lahůdky, posloucháte Dobré ráno střední Čechy 7 minut před 6:30. No a v dobrém ránu nesmí chybět český humor. Připraven je Petr Rychlý, takže pěkné nedělní ráno.
1: Kon za $1 koupí vagón vyřazených ruských nefunkčních plynových masek. A zavolá do Ameriky,

0: že by je rád prodal. A oni říkají, ano, když budou funkční, bereme tento vagon za $1,000,000. Tak tam samozřejmě přijede, objeví se generálmajor a říká, víte, pane Kohn, my zase nejsme takový blbci, takže vy si tuto plynovou masku nasaďte, běžte do toho domečku, my vám tam pustíme bojový plyn a pokud to vydržíte hodinu, beru tento vagon za $1,000,000. No tak teď je v Kohnovi, že jo, malinká dušička, nasadí tu masku, přijde do toho baráčku, teď zadržuje dech, že jo, vydrží to jenom tak půl minuty, začne dýchat, najednou žije, přežil to, vyjde ven, samozřejmě všichni vojáci zatleskají, dostane $1,000,000, odjede domů, potká Roubíčka, říká, Roubíček, představte si, já jsem udělal kšeft největší za svůj život, já jsem prodal amíkům ruský vyřazený plynový masky za $1,000,000, představte si, já jsem musel tu masku vzít, jít do takového baráčku, tam mi pustili ten bojový plyn, ale on mě vůbec nevomráčil. A Roubíček povídá, Kohn, a kdo si myslej, že jim ten plyn prodal? Dva takový maníci mají kolo, na kole mají pytel písku a tváří si tak jako nenápadně, takhle to tlače, že jo. Nenuj potká policie, říká, co pak to máme v tom pytli? Nic, jako pytel písku, jo, tak ukažte, to pro kontrolu říká, v pořádku, pokračujte v cestě. Když ten policaj zmizí, tak ten, co tlačí to kolo, říká, vidíš, Jardo, takhle se kradou kola. Pán stojí na zastávce, přijede linkový autobus z Karlovy Vary Praha a pán nastoupí a říká, prosím vás, můžu tady sedět vedle vás? Mě by to hrozně zajímalo, jaký ten výhled tady z autobusu. No jistě, mi to jedno. Tak se posadí, teď takhle koukne na tu palubní desku, říká, je takhle, dnes řídí Václav Klaus, no jo, to je známý jméno, že jo? Václav Klaus, to je známý. Jo jistě, já tuhle štrku už jezdím 30 let.
1: Jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnic a dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Podle jihomoravských policistů by ale situace neměla být tak vážná jako minulý týden, kdy se u Brna vytvořila až 50-kilometrová kolona kamionů. O jednu třídu víc bude mít od září základní škola pod Žvahovem v Hlubočepech v Praze 5. Místo 425 žáků jich tam bude chodit 450. Škola využije nedávno zrekonstruované prostory s novým vybavením. Navýšení kapacity schválila rada městské části na žádost ředitele. Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí i pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dany Šalamunové letos hygienici sledují v okolí Prahy 44 přírodních koupališť. Dnešek přinese jasno nebo skoro jasno, během odpoledne ale od severozápadu přibude oblačnost a ojedinělé se můžou objevit přehánky. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů, foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr. Ráno meteorologové čekají horší rozptylové podmínky, během dne se to ale zlepší.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnicích a dálnicích zdá se, je to zatím bez nehod. Silničáři uzavřeli silnici jen 226 v katastru Kutné Hory kvůli opravě povrchu vozovky. Omezení potrvá až do konce června. Osobní auta do 3,5 tuny pojedou po objízdných trasách přes Malešov nebo z Braslavice. Nákladní doprava zamíří přes Čáslav, Močovice a Nové Dvory. Řidiči musí v okolí Kutné Hory počítat s delší dobou jízdy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se na Benešovsko.
0: Ano, v parku v Konopišti u Benešova to včera žilo sportem. Konal se tam totiž další ročník triatlonu Konopiště. No a nechyběla tam naše reportérka. Její příspěvek vám nabídneme už za chvíli.
2: A teď už Marie Rotrová a štěstí, krásné nedělní ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. V Konopišti na Benešovsku se včera uskutečnil další ročník triatlonu Konopiště. Sportovní akce i letos nabídla závody pro profesionální i amatérské triatlonisty a nechyběly ani dětské závody. Na místě byla naše reportérka Elena Chomátová.
1: Připravte se ke startu. Hlavní
2: Přírodní park v Konopišti ožil sportem. Jaká je letošní účast triatlonu Konopiště, říká koordinátor Luděk Procházka.
3: Vypadá to, že by tady mohlo být přes 700 účastníků, možná 750.
2: Je něco, v čem se letošní ročník liší od předchozích?
3: Dali jsme dva závody dospělých k sobě, jak pro hobby sportovce, tak pro ten hlavní závod, Český pohár, sprint. A vlastně všichni ráno museli do depa, i ti, co startovali o 4 hodiny nebo 3,5 hodiny později, a vytvořili vlastně tak jako nádhernou kulisu. To znamená, že tady bylo dvakrát víc, třikrát víc vlastně diváků. A nejhorší je dát nebo nejtěžší je dát dohromady ten tým, protože to čítá, když chcete mít zavřený tratě, bezpečný tratě, přes 200 pomocníků.
2: Letošního hlavního závodu autoopat sprint se účastnil David.
4: Užitej den, moc pěkný kolo, běh taky super. Šel jsem na hranu, takže jsem vyřízený teď, ale je super.
2: A jaká část byla nejhorší?
4: Asi ten první počáteční plavání, první bojce, no. To je hodně loktů a nohou a praní prostě o místo, no. Zbytek byl super už. Ale toho, jak člověk natrénuje, tak já trénuji každý den, takže jako pro mě to bylo v pořádku.
5: První závodník teďka vybíhá se strojem a směřuje k bráně, kde bude moct naskočit na kolo.
2: Podpořit svého přítele, který závodí, přišla Wendy s rodinou.
6: Vždycky na závodech se snažím vždycky tam být a natáčet, podpořit, fandit. Je tady i maminka a kamarádi, takže jsme tady v partě trošku.
2: Celý den tu také probíhal doprovodný program, kde si například u stánku s prevencí mohli lidé změřit své zdravotní hodnoty. Elena Chomátová, Český rozhlas, střední Čechy.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Minuta po 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Krásná hora nad Vltavou 15, Osnice 13 a Jiřetice 16. Tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být velmi teplá, čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty naměříte mezi 27 až 31 stupni, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, přehánce může zesílit. Jinak rozptylové podmínky, teď ráno mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Lidé v Praze mohli včera sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnili i odborný výklad historiků. Nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky. Díky tomu byly na místě dobové kulisy, historické vozy a další rekvizity.
1: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
2: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakém rozsahu, jak autenticky to bude pojatý. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
1: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
3: To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nastupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
1: A dodává, že Gabčík se samopalem nestál před vozidlem, jak často filmaři zobrazují, ale vedle něj.
3: Přijíždějící auto se schovalo za blížící se tramvaj, tak se tam asi oběma parašutu s tím objevilo náhle. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala.
1: Místo rekonstrukce v pražském Hloubětíně využili den předtím filmaři pro natáčení atentátu. Podle režiséra filmu Ležáky Miloše Pilaře hledal vhodnou lokaci zhruba 3 měsíce.
4: Všude jsem jezdil po kolejích a hledal jsem to. A pak jsem zjistil, že v Hloubětíně u vozovny je něco podobného. Vyfotografoval jsem to takhle z větší dálky. A nejenom to koukám, říkám, sakra, to je stejný, jako když je vyfocený to Heydrichovo auto v té zatáčce.
1: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nastoupilo období takzvané Heydrichiády, při které zemřelo zhruba 5 000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas. Život je šat.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Řidiči můžou ode dneška opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Česko čeká velmi teplý den, odpoledne hrozí přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
6: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
4: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Ženy na vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka je název nové výstavy v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Začala dnes a potrvá do 28. října. Návštěvníkům představuje osudy žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět hudebního skladatele. Přibližuje také životy pěti sester Čermákových, které se spolu s Dvořákem každé léto na Vysoké setkávaly. Pokračuje ředitel památníku Vojtěch Poláček.
7: Výstava obsahuje celou řadu unikátních exponátů. Zmínil bych například přímo oddací list Antonína Dvořáka, nebo třeba kabelku Anny Dvořákové. Také máme zapůjčený cestovní nesesér hraběte Kounice, což je takový téměř James Bondovský kufřík s různými dozami, škrtátkem, kalamářem.
5: Sport.
4: Házenkářky Slavie v rozhodujícím třetím finále národního play-off Interligy zvítězily v Chebu nad Házenou Kinžvart 33-24. Sérii ovládly poměrem 2-1 na zápasy a slaví 9. český titul v historii. Z 9 góly byla nejlepší střelkyní finále hostující Angela Jankulovská. Skvělými zákroky podpořila výhru Pražanek gólmanka Michaela Malá.
8: Já nevím, jestli mě teďka trenéři nezabijou, ale já jsem se na ten poslední zápas vůbec nekoukala, takže já jsem šla prostě jenom s čistou hlavou, já jsem úplně zapomněla na to, co bylo předtím a prostě jsem vycházela jenom z těch zápasů, co byly vlastně jeden a z přípravy před tím prvním zápasem a prostě jsem šla jenom s tím, že vím, jak ty holky střílej, ještě jsme byli na něčem domluvený s trenérama, s holkama a vyšlo to, no.
5: Počasí.
4: Dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibude oblačnosti a výjimečně se objeví přehánky. Teploty se vyšplhají na 27 až 30 stupňů, vítr zůstane slabý až mírný a rozptylové podmínky se během dne výrazně zlepší.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Pěkné letní počasí vylákalo některá i domácí zvířata. Bohužel nemoc na dobré místo. Na silnici 108 u Krupé na Kolínsku totiž pobíhá kráva a koza. Zvířata můžou zablokovat část vozovky. Řidiči proto musí v místě projíždět opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou pokračuje.
9: Krásné ráno.
5: Dobré ráno Střední Čechy.
9: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovenska, mají jistý postup do čtvrtfinále, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize. Nebudou chybět ani děti. V tomto týdnu se slaví Mezinárodní den čaje. Jaké chutě může mít čaj a jak se vlastně správně připravuje? Nejmenší děti z Benešova odpovídají na otázku, jak si čaj představují a co by s ním udělali, aby chutnal, uslyšíte. A od července bude jezdit ve Středních Čechách nová turistická linka. Bude mít číslo 878 a sveze vás do českého krasu. Další informace už za chvíli a z českých písniček si zahráme Butty, Gampa nebo Helenu Vondráčkovou. A na úvod hodiny posnídáme s Michalem Tučným v Trávě. Tak pěkné ráno.
5: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 7 a dobré ráno, střední Čechy s vámi.
1: Region Express.
0: Od 1. července bude jezdit nová sezónní turistická autobusová linka, propojí nejatraktivnější místa českého krasu. Podrobnosti připravil Tomáš Kopáček.
2: Tato linka, které pracovně říkáme Krasobus, bude jezdit z Karlštejnského nádraží, kde bude navazovat na vlaky od Prahy.
3: Tak popisuje novou linku s číslem 878 tiskový mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal. Spojení vzniklo ve spolupráci Středočeského kraje a organizace Berounsko za účelem podpory cestovního ruchu v této oblasti.
2: Bude mít okružní trasu, tak abychom pokryli ta nejzajímavější místa v českém krasu. Pojedeme třeba přes Svatý Jan pod Skalou, přes Loděnici, kde je možné navštívit skanzen Chrustenická šachta. Pojedeme přes Bubovice, kde je hornický skanzen Solvejovy lomy. Autobus pojede také přes Mořinu kolem Velké Ameriky.
3: Na linku S7 z pražského Smíchovského nádraží, odkud cesta vlakem na Karlštejn potrvá 33 minut, pak naváže právě nová autobusová linka 878. Jezdit se bude mimo pracovní dny.
2: Linka bude v provozu vždycky o víkendech a svátcích, zhruba mezi 8:30 ráno a 6 hodinou večerní. Ráno bude ten interval kolem 30 minut, pak odpoledne zhruba každou hodinu. V souhrnu se vlastně skoro od každého vlaku dostanete do srdce českého krasu.
3: Vznikne tak pohodlné spojení mezi Prahou a turistickými cíly. Výhodou bude i možnost využít běžného tarifu.
2: Bude tam platit klasický tarif PID, to znamená, lze to kombinovat přes mobilní aplikaci Pidlítačka právě s vlakem z Prahy a díky té kombinaci s vlakem, který jezdí každých 30 minut, tak se do většiny těch míst dostanete z Prahy do 1 hodiny.
3: V tomto roce bude linka 878 jezdit ve zkušebním režimu. O jejím pokračování pak rozhodne zájem cestujících.
2: Vyhodnotíme si letos provoz podle toho, jak bude úspěšný, tak pak uvidíme, jestli ta další sezona začne klasicky na konci března.
3: Z železniční stanice Karlštejn vyjede první autobusový spoj v sobotu 4. července, přibližně v 8:30 ráno. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: severozápadu přechodně, zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně i přeháňky. Nejvyšší teploty dneska vystoupí na 27 až 31 stupňů a k tomu povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který může v přehánce zesílit. Rozptylové podmínky teď ráno ještě mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. A na podrobnější předpověď si počkejte kolem 7:45, budeme mít ve vysílání meteorologa České televize.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

7 minut před 7:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Mezinárodní den čaje připomíná význam tohoto nápoje, který se pije po celém světě. Čaj může být černý, zelený, bylinný nebo ovocný a každá varianta má jinou chuť i způsob přípravy. Základem je zalití sušených lístků či směsi horkou vodou a dodržení správné doby louhování. Chuť lze upravit medem, cukrem nebo citronem. O tom, jak si čaj představují, dnes mluvili nejmenší děti z Benešova.

0: Příprava sypaného čaje může být příjemným rituálem, který ovlivňuje chuť a aroma vašeho nápoje. Já už vím předem, že děti o tomhle vůbec nic neví, ale že čaj může mít mnoho chutí, to ano.
1: Ovoce takovýho.
2: Medu. Z jahod.
3: Z borůvek a žmalin.
4: Z bylinek.
5: Třeba se šípku.
6: Mě mamka dává ze citronem.

že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ženy nad 45 let se od července můžou objednat na screeningové vyšetření rakoviny prsu bez žádanky od lékaře. Potvrdili to Svaz zdravotních pojišťoven a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Teď žádanku vystavuje buď gynekolog nebo praktický lékař. Podle Svazu pojišťoven to ale neznamená, že by pacientky měly přestat chodit na preventivní prohlídky. Pojišťovny platí screeningové vyšetření ženám nad 45 let jednou za dva roky. Radní hlavního města Prahy vybrali stavební firmu, která opraví ulici Národních hrdinů v pražských Horních Počernicích. Rekonstrukce vyjde zhruba na 34 milionů korun. Práce zahrnou nový povrch vozovky, opravu chodníků, modernizaci zastávek i veřejného osvětlení. Stavba potrvá přibližně půl roku a začít má ještě letos. Středočeský kraj dá letos 150 milionů korun na sociální služby. Peníze dostanou organizace poskytující terénní péči, poradenství nebo krizovou pomoc dětem. Finanční prostředky jdou z krajského humanitárního fondu. V loni z něj hejtmanství vyčlenilo o 65 milionů méně. Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněním. Podle stanice CNN by byl útočníkem mohl být 21-letý Nasir Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla. Na sociálních sítích osoby prohlašoval, že je Osama bin Laden a vyhrožoval prezidentu Trumpovi. Počasí dnes nás čeká převážně slunečné a velmi teplé. Od severozápadu během dne přechodně přibude oblačnosti a výjimečně se objeví přehánky. No a nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silničáři uzavřeli silnici druhé třídy mezi Plužnou a Bělou pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Důvodem je konání poháru České republiky ve slalomu minikár. Uzavírka platí po celý den a řidiči musí využít objízdné trasy. Silnice se znovu otevře po skončení sportovní akce v odpoledních hodinách. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se na hokej.
2: Ano, ve správný čas udrželi emoce na uzdě a ani jednou nehráli v oslabení. I právě proto dokázali čeští hokejisté porazit na mistrovství světa Slovensko. Ke včerejšímu utkání se vrátíme už za chvíli.
3: A teď už Buty a František, dobré to dnešní ráno.

0: společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy, 5 minut před 7:45. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa jisté čtvrtfinále. V plné hale ve Friburgu vyhrál národní tým v místy nervózním utkání 3-2 nad Slovenskem.
1: My jsme to věděli, počítali jsme s tím, tak jsme na to byli jako tou hlavou připravení a musím říct, že i rozhodčí to zvládli, podle mě, jo, se to stalo po druhý, tak ho napomenuli, říkali, že příště jde a fakt ho vyloučili.
2: Ještě aby se Roman Červenka stěžoval, když mu rozhodčí po konzultaci u videa uznali nakonec rozhodující gol, který dal Bruce Lee. Český kapitán ale mluvil o provokujícím Kristianu Pospíšilovi a o vyloučeních. Právě Pospíšila z nás klubové úrovně z Brna Jakub Flek.
3: A možná jsem to čekal ještě trošku vyhrocenější, bylo vidět, že potom faulu, kdy tam šel ven jenom pospec a my jsme z toho dali gola, že se to trošku uklidnilo, že bylo znát, že ten rozhodčí si to nechce pustit do nějakých velkých šarvátek, takže čekal jsem to popravdě ještě vyhrocenější.
2: Češi měli sice dva vyloučené, ale v obou případech šel ve stejnou chvíli i jeden ze Slováků. Jasněji je teď ve skupině ve Friburgu, tedy pro Čechy, kteří jsou v tabulce druzí a po večerní výhře Norů nad Švédy mají jistý postup do čtvrtfinále. Ve stejné pozici mohli být Slováci, ale důležitý zápas o gol nezvládli. Pokračuje útočník Jiří Černoch.
4: Ohromně důležitá výhra. My jsme věděli, že oni zatím měli samý výhry. My jsme měli to jedno zaváhání a věděli jsme, že kdo uspěje, tak bude mít k tomu čtvrtfinále blíž. A hlavně jsme věděli, že to bude vyhrocený zápas před plnou halou, takže to, co jsme od toho očekávali, to fakt bylo a strašně cená výhra.
5: Pro nás dobrý, že jsme vždycky vedli, ale velký prostor k zlepšení.
2: Říká trenér Radim Rulík, dnešní trénink zkrátil na půl hodinu. Dalším soupeřem Česka budou v pondělí Norové, na konci základní skupiny pak dost možná v přímém souboji o první místo Kanada. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím ve vysílání meteoroložku České televize Alenu Zárebnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
0: Jak to vypadá aktuálně ve středočeském regionu a jaká bude neděle?
2: Stávající teploty, které měříme napříč středními Čechami, včetně Prahy, jsou někde mezi 14 a 17 stupně nejčastěji. Chladnější je jich regionu, tam je kolem 12, ale ono spíš závisí na morské výšce, na jakou teplotu jsme se teď po ránu dostali. Spíš je tam důležitý tvar terénu a právě ta ona nadmorská výška, podle té se teploty odvíjejí.
0: A jaká bude neděle?
2: Nečekejme oproti včerejšku žádnou zásadní změnu, jasno nebo skoro jasno. Odpoledne by se ojedinělé od severozápadu mohla objevit nějaká přeháňka. Teploty budou ještě vlastně o kousíček vyšší než ty včerejší, byť jsme včera dosáhli letošní první tropické teploty. Dnes je interval pro rozmezí maximálních teplot 27 až 31 stupňů, takže tam bez pochyby přibude míst, kde se teplota na tu tropickou hodnotu dostane. No a vítr ten bude foukat mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Pokud by se objevila přeháňka, může přechodně zesílit.
0: Včera jsme s Michalem Žákem zmiňovali saharský prach. Ovlivní počasí dnes?
2: Ne, nějak úplně zásadně, uvidíme. Ty modely se úplně neshodly v tom, kolik by toho saharského prachu mělo u nás být. Pokud by ho bylo víc, přeci jenom by se jaksi sluneční paprsky víc rozptylovaly, tudíž méně ohřívaly vzduch, bylo by jich ve výsledku u zemského povrchu těch, které by mohly ohřát vzduch, přeci jenom o něco méně. Ten vliv už se včera ukázalo, že není příliš významný, no tak snad to ani tak nebude dnes. Ono vlastně není to žádné riziko, je to jenom o tom, kolik vlastně toho zření, které ve výsledku potom se může od země odrazit a ohřívat atmosféru, to bude.
0: To byla meteoroložka České televize Alena Zárebnická. Já vám děkuji, přeji pěknou neděli a naslyšenou odpoledne.
2: Budu se těšit, pěkný den přeju.
1: Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 9 minut před 8 hodinou do lože kotval ta Bílá královna v dobrém ránu střední Čechy a teď už Petr Jungmann, aby se s vámi podělil o dění v kalendáři pro dnešní den.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův. Aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prince Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránily život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu roková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Na silnicích bude více kamionů. Středočeské kempy hlásí plné léto i stabilní ceny. A sluneční den odpoledne doplní místní přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zítra, tedy v pondělí, by Českem mělo projet víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
3: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
2: Středočeské kempy vstupují do léta s volnými kapacitami, ale většinou se stabilními cenami. Některé ceny zůstaly beze změny, jinde vzrostly jen mírně. Třeba kemp Račice hlásí vyšší zájem i více rezervací. Marina Týnec má víkendy prakticky plné. Na sezónu se chystají i koupaliště. V Říčanech sledují kvalitu vody online systémem. Rakovník pozimně čistil rybník a Slaný rozšíří zázemí. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram dnes pořádá 19. ročník akce Divadlo patří dětem. Program připravilo do okolí kulturního domu, divadla, akvaparku a gymnázia. Potrvá od 9 do 18 hodin a součástí jsou pohádky, atrakce nebo ukázky policejní a vojenské techniky. Podle mluvčí města Evy Švehlové platí kvůli akci taky některá dopravní omezení.
4: Nebude průjezdná třída osvobození, a to jak pro osobní, tak i pro hromadnou dopravu, která bude vedena po objízdné trase Březnickou ulicí. Abychom dopravě a především návštěvníkům akce trochu ulehčili, bude po celý den jezdit MHD zdarma.
2: Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal filmu Fjord od rumunského režiséra Kristiána Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58-letý Mungia se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
5: It is Kristián Mungius Fjord.
6: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Česko čeká velmi teplý den s převážně jasnou oblohou. Odpoledne se hlavně od severozápadu může přechodně zatáhnout a výjimečně přijde krátká přehánka. Odpolední maxima dosáhnou až 31 stupňů a vítr zůstane většinou slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Doprava na silnicích a dálnicích v kraji je podle všech informací plynulá a bez nehod a Český rozhlas Střední Čechy vám přeje, ať to zůstane i nadále. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Petrou Procházkovou pokračuje.
7: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A v dobrém ránu, Střední Čechy, uslyšíte, že v Kersku na Nymbursku se včera sešli příznivci díla Bohumila Hrabala. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat samého středu Česka a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to bude Jelen, Ilona Čáková nebo Nedvědi a jako první Hana Zagorová a Já se vznáším. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy, nedvědi, máme jen sebe. No a my teď zamíříme do geometrického středu Česka, kde ho najdeme, tak to už poví v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Máme 9:04 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Unhošť 23, Nupaky 19 a Dolní Břežany 18. Tak to jsou teploty, které právě teď ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být velmi teplá, čekáme jasno nebo skoro jasno během dne od severozápadu přechodně. Zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty naměříte mezi 27 až 31 stupni a foukat bude slabý. Během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v přehánkách může zesílit. No a rozptylové podmínky závěrem, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne ale budou dobré až velmi dobré.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 9 minut před půl devátou posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už je nedělní příděl humoru a Miloš Kopecký.
1: V ženském práči si myslím, já vám to řeknu líp ústy básníka, jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže se zjí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez, co s tím? Co s tím?
2: Tady je ta žena.
1: Ano?
2: Jedna slabá žena.
1: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
1: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
1: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
1: Ne.
2: Škoda.
1: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostal k divadlu?
1: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
1: No, můj názor na vlastní herectví, řekněme na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal

určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ještě zítra můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Podle organizace CERMAT se jich do druhého kola zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Testy uchazeči znovu nepíšou. Výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ně 0 bodů. Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY. Přes ten se jde i následně hlásit. Kolínská radnice plánuje opravu fasády na 6. základní škole v Ovčárecké ulici. Společně s ní dělníci také upraví odvodňovací systém. Předpokládaná cena zakázky je kolem 18 milionů korun. Práce by měly začít letos v létě. Silničáři plně zprovoznili úsek dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech zemřeli nejméně 4 lidé. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo. A jaké nás čeká dnes počasí? Většinu dne bude jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne přechodně přibude oblačnosti a místy se můžou objevit slabé přehánky. Teploty se dostanou na hodnoty kolem 30 stupňů. Foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr, který může v přehánkách zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové řidiči projíždějí mezi 22. a 23. kilometrem se zvýšenou opatrností. Na krajnici se pohybuje chodec a provoz tam zpomaluje. Problémy hlásí i dálnice D5 ve směru na Prahu mezi 39. a 40. kilometrem leží na středovém pásu sražená srna a řidiči musí místem projíždět taktéž opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vezmeme vás na Nymbursko.
2: A to přesně do Kerska. V Kersku na Nymbursku totiž včera žilo literaturou, příběhy i divadlem. Do lesního ateliéru Kuba se sjeli lidé, kteří mají blízko k odkazu Bohumila Hrabala i místní přírodě. Už za malou chvíli vás vezmeme přímo na 27. ročník festivalu Hrabolovo Kersko. A to konkrétně s Žofí Nováčkovou.
3: A teď už Hana Hagerová, Petr Habka a Levandulová. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Do lesního ateliéru Kuba v Kersku na Nymbursku se včera sjeli příznivci literatury, přírody i divadla. Konal se tam totiž už 27. ročník jednodenního festivalu Hrabalovo Kersko. Na akci natáčela naše regionální stopařka Žofie Nováčková.
1: Hrabalovo Kersko se koná tady v lesním ateliéru Kuba už po 27. Více k hlavnímu programu, který zahrnuje koncerty, divadlo i výstavy, mi za Kersko řekla paní Jana Kubová.
2: Návštěvníci se vydali na procházku Kerskem po místech, které měl Bohumil Hrabal rád. Když dorazili sem k nám na zahradu do lesního ateliéru Kuba, tak mohli vidět během odpoledne bohatý program. Setkávali se zde s herci, s tvůrci filmů hrabalovských, ale také viděli ukázky z divadla. Na závěr toho programu vlastně je potěšil Michal Pavlíček s Monikou Načevou, a to z toho důvodu, že Michal Pavlíček měl v Kersku babičku, trávil tady své mládí a vyprávěl o tom, že tady v Kersku se naučil hrát na kytaru.
1: Osobní dar do Hrabalovy chaty předala malířka a herečka Iva Hitnerová.
3: Obraz Bohumila Hrabala, který letí nad městečkem Nymburk, mám tam komín s Mariškou, sestřícem Pepinem, Francina na motocyklu, a říkala jsem si, že je škoda, že ten obraz mám doma v obýváku, že bude lepší, když ho dám tam a třeba ho uvidím.
1: Za Hrabalem přijela třeba jeho obdivovatelka Marie z Prahy.
4: Přečetla jsem kde co od něj a ztotožňuji se s jeho názorem na život a docela mi jeho styl sedí. Třeba ta kniha, která je pojatá tak, jak by to Hrabal napsal, kdyby to viděla jeho žena, že Pipsy, tak to je docela zajímavý, protože to můžu posoudit jako ženská a vidím, že ten Hrabal sice se snažil, ale že kus chlapa tom jeho pohledu bylo.
1: V rámci Hrabalova Kerska byla otevřená taky Hrabalova chata. No a kdo to nestihl, prohlídka chaty se dá zarezervovat taky na stránkách Polabského muzea. Kapacita je ale omezená, je to pouze pro 7 lidí a prohlídku ale absolvujete i s průvodcem. Žofie Nováčková, Český rozhlas střední Čechy.
5: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 8:45 a s vámi ještě chvíli. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Toušice 20,5, Všetaty 21 a Všešimi 18, tolik ukazují vaše teploměry ve středočeském regionu. Neděle by měla být velmi teplá, čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne od severozápadu přechodně s většinou oblačnost a odpoledne výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, foukat bude slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, přehánce může zesílit. No a rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé až nepříznivé, během dne ale dobré až velmi dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 8 minut před 9 hodinou, dobré ráno, střední Čech je u konce, po 9 se můžete těšit na pořad Cesta k uzdravení, užívejte neděli, teď už tipy a Denisa Ergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Zapomenutá oslava svatodušních svátků. Bez kanzenu v Kouřimi zažijete mezi 10. a 17. hodinou letnice. Poznáte zaniklé lidové zvyky. Nebude chybět obřadní průvod v čele se Zeleným králem. Program doplní otevírání studánky, lidová hudba, tanec a zpěv nebo besedy o tradičním oděvu a dobové gastronomii. Připravené budou taky ochutnávky tradičních pokrmů, rukodělné dílny a poznávání bylinek. Národní zemědělské muzeum v Čáslavi dnes otevře veřejnosti běžně nepřístupný depozitář sbírkových předmětů. Podíváte se do míst, kde muzeum uchovává mimo jiné unikátní historickou sbírku traktorů a oradel evropského významu. Prohlídky proběhnou ve dvou časech, a to od 13 a od 14.30. Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace předem. Akce zároveň nabídne možnost navštívit i celé muzeum. Navštivte zámek Neustupov na Benešovsku. Patří mezi památky, ve kterých je v rámci právě probíhajících dnů soukromých hradů a zámků připravený speciální program. Máte tak jedinečnou možnost poznat nejen historickou památku jako takovou, ale projdete si i gotické sklepní prostory, kam návštěvníci běžně nechodí. Komentované prohlídky začnou 11, 13 a 15 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Technici dokončují instalaci solárních panelů na 5 domech v Dolním Bousově. A Česko čeká horký den. Odpoledne může krátce zapršet. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Na celkem 5 obecních domech v Dolním Bouzově na Mladoboleslavsku budou dávat technici solární panely. Vyrobenou elektřinu budou spotřebovávat přímo. Přebytky bude město pouštět do elektrické sítě. Práce za 16,5 milionů korun skončí v červnu. Starosta Miroslav Boček ze sdružení Dolnobouzovsko vyjmenoval objekty, kde fotovoltaika bude.
3: Je to základní škola, mateřská škola, dům s pečovatelskou službou, hasičská zbrojnice a zejména čistírna odpadních vod, kde máme vlastně největší spotřebu.
1: Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád. Sport. Dan Leon Madsen ovládl plochodrážní Grand Prix České republiky. Do čela seriálu Mistrovství světa se dostal v Praze 3. Polák Bartoš Zmrzlik. Pro oba české závodníky skončil závod na markétě po základních jízdách a lepší z domácí dvojice byl Jan Kvěch. Ten skončil 14. a mrzela ho hlavně pokažená úvodní jízda.
4: Nebyl úplně povedený začátek, kde v první jízdě jsem měl problém s motorkou, na druhou jízdu jsem musel skočit na druhou motorku, samozřejmě potom jsem měl horší startovní pole, takže jsme to zkoušeli doladit a škoda říkám ty první jízdy, kde jsem měl dobrou startovní pozici a bohužel jsem z druhého místa dojel až poslední.
1: Druhý z Čechů, 18-letý debutant v Grand Prix Adam Buba Budnář, skončil 16. Počasí. Většinu dne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne přechodně přibude oblačnosti a místy se můžou objevit slabé přehánky. Teploty se dostanou na hodnoty kolem 30 stupňů. Foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr, který může v přehánkách zesílit.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na 52. kilometru ve směru na Bohumín stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Řidič mění kolo a část zásahu zasahuje až do vozovky. Provoz proto zpomaluje a řidiči místem projíždějí se zdržením. Neprůjezdná zůstává i zpevněná krajnice. Silnice druhé třídy mezi Plužnou a Bělou pod Bezdězem na Mladoboleslavsku je dnes úplně uzavřená. Důvodem je konání poháru České republiky ve slalomu minikár. Uzavírka platí až do odpoledních hodin a řidiči musí využít objízdné trasy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za pár minut se vydáme na cestu k uzdravení.

13 minut po 9. hodině vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy. A už za chvíli nás čeká další díl pořadu Cesta k uzdravení. Inkontinence, to je onemocnění, které v Česku trápí statisíce žen. Jedná se o problém, který nás sice přímo neohrožuje na životě, ale dokáže nám hodně znepříjemnit život. Omezuje nás totiž například v pohybu a zdravém sebevědomí. Kateřina Dvořáková bude mít ve studiu doktorku Janu Rackovou z gynekologie Ginovum v Mochově a její pacientku, která právě inkontinenci řešila. Cesta k uzdravení už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcast.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě

0: Máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník. A každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém. Některé jsou asymptomatické i dlouhý život. Ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
0: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
0: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
0: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou té urgentní inkontinence a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc, evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou je za námi. Na další díl se můžete těšit zase příští neděli ve stejném čase. Po 10. už to bude pochoutkový rok a dnes nám Naděja Konvalinková uvaří kozičkový dezert. A po 11. pak hudební kavárna. Mějte hezkou neděli a Petra Procházková se těší na slyšenou v poledne v písničkách na přání.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II.? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Kvalita vody je ve středočeských přírodních koupalištích podle hygieniků výborná a horký den může odpoledne narušit krátký déšť. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
4: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
5: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
4: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí i pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad jezerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje Dany Šalamunové letos hygienici sledují v okolí Prahy 44 přírodních koupališť.
6: Rozeznáváme celkem 5 stupňů kvality vody. Modrý a zelený smajlík znamená dobrou kvalitu vody bez zdravotních rizik. Oranžový smajlík to už je zhoršená kvalita vody a zvýšené riziko zdravotních obtíží platí zejména pro rizikové skupiny, to znamená alergiky, těhotné ženy, děti.
1: V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
7: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická 2 parkovací místa v režimu K+R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
1: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Sport. Fotbalisti pražské Dukly prohráli 0-3 s Ostravou a protože skončili po závěrečném nadstavbovém kole šance ligy poslední, spadli do druhé nejvyšší soutěže. Baník čeká baráž o udržení se mezi elitou. V únoru převzal Duklu trenér Pavel Šustr, který si sestup vyčítal.
8: Já tu zodpovědnost přijímám celou jako na sebe. Protože to je moje práce a měl jsem ten tým, já jsem ho vedl, já ho měl v rukách, takže to jde celý za mnou. Život jde dál, ne všechno se podaří a fotbal tohle to někdy přináší, se sloupili slavnější kluby. Počasí.
1: Dnes nás čeká převážně slunečné a velmi teplé počasí. Od severozápadu během dne přechodně přibude oblačnosti a výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov leží na vozovce OSB desky, tak tam nohu z plynu. Řidiči musí dnes dopoledne také počítat s uzavírkou Masarykovy ulice v Rudné u Prahy. Důvodem je sportovní akce Rudenská míle. Silnice zůstane zavřená zhruba do 1 hodiny odpoledne a doprava povede po objízdných trasách přes Nučice. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už vás čeká pochoutkový rok.
9: Pochoutkový rok.
10: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
9: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Selutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám vám dneska zmáladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá. Za...
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi s tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naděja, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř?

0: Barva má chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Mm. Takhle je to ještě lepší.
0: No. Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
0: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
0: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
0: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce

0: 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřekvapí.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

gra chce zhrdnout, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmou.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí. Protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl, vytažené
1: z trouby. Jsou
2: krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal...
1: No, to
2: se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S Frahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července, Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července, Amfiteátr Plzeň.
3: Je 11 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Českem v pondělí projede více kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. Středočeské kempy hlásí plné léto i stabilní ceny. Sluneční den odpoledne doplní místní přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická jako při předchozí kumulaci dopravy.
3: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Středočeské kempy vstupují do léta s volnými kapacitami, ale většinou se stabilními cenami. Některé ceny zůstaly bez změny, jinde vzrostly jen mírně. Třeba kemp Račice hlásí vyšší zájem i více rezervací. Marina Týnec má víkendy prakticky plné. Na sezónu se chystají i koupaliště. V Říčanech sledují kvalitu vody online systémem. Rakovník pozimně čistil rybník a Slaný rozšíří zázemí. O jednu třídu více bude mít od září základní škola pod Žvahovem v Hlubočekpech v Praze 5. Místo 425 žáků jich tam bude chodit 450. Škola využije nedávno zrekonstruované prostory s novým vybavením. Navýšení kapacity schválila rada městské části na žádost ředitele. Vysvětluje místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
6: Tím, že kapacitu navýšíme o 25 dětí, tím budeme příští rok schopni lépe reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.
3: Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Kristiána Mungina. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci víc než 20 dalších filmů. 58-letý Mungia se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
7: It is Kristián Mungius Fjord.
8: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Český rozhlas.
3: Počasí. Česko čeká velmi teplý den s převážně jasnou oblohou. Odpoledne se hlavně od severozápadu může přechodně zatáhnout a výjimečně přijde krátká přehánka. Odpolední maxima dosáhnou až 31 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D4 mezi 27. a 28. kilometrem ve směru na Strakonice se po vozovce pohybují cyklisté, tak tam nohu z plynu. Na dálnici D1 mezi 10. a 12. exitem směrem na Ostravu pokračují údržbové práce a opravy svodidel. Řidiči v okolí Mirošovic musí počítat s omezením provozu a krátkodobým zdržením. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už se vydáme do hudební kavárny s Pavlem Vítkem.
4: Hudební kavárna Pavla Vítka.
9: Věřím, že dnešní setkání nad šálkem s kávou pro vás bude stejně příjemné jako pro mě. Mé pozvání totiž přijala Jitka Smutná. Velmi dobře ji znáte jako herečku a já jen připomenu, že je také vynikající zpěvačkou. Budeme si o tom nejenom povídat. Jitka přinesla do studia také jednu ze svých písniček. O dobrou náladu se ale na úvod postará kapela Olympik. Dobře se bavte, hudební kavárna právě otevírá.
4: Hudební kavárna

0: Písnička dozněla od skupiny Olympic a naproti mě už sedí můj dnešní host v hudební kavárně, herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná. Jitko, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc jsem se na vás těšil, tak děkuju, že jste přijala pozvání.
1: Je to milé.
0: A potěšila jste mě ještě jednou věcí, že jste si také hned objednala kávu, což v kavárně se jednak sluší a jednak asi budeme v tom pití kávy stejná krevní skupina. Ale pojďme hned na začátku, já se vás zeptám, vy na svém webu uvádíte, mám kliku, vše, co dělám, mě baví, střídat fyzickou práci na zahradě s klidným pohledem na květ, chodit do přírody a sedávat v tichu na rybách. Já to všechno bych chápal, jenom ty ryby. To mě překvapilo.
1: Pavle, já vím, že to už není úplně obvyklé, ale no. Můj táta mě dal v 7 letech do ruky lískový prut a poslal mě do Sázavy. A já jsem se tam naučila chytat ryby a hrozně mi to bavilo a zjistila jsem, že je to vlastně velký drama. To člověk, který rád chytá ryby a občas něco chytí,
0: ano,
1: byť by to byla drobunka rybička, tak to nemůže poznat, protože vy nevidíte, co se stane v příští vteřině, ale jste přesvědčený, že právě v příští vteřině,
0: ano,
1: to zaber.
0: A tomu musíte věřit a s tím tam vlastně sedíte někdy třeba, ano, i hodiny?
1: Ano, i hodiny. Samozřejmě, že se někdy člověk znudí u toho a pak mu myšlenky lítají Bůh ví kde. Já třeba na rybách hrozně ráda píšu verše nebo texty.
0: V tom čekání, než to zabere, tak vy...
1: No, když tuším, že ten den asi nic nebude,
0: aha,
1: ale přesto nechci odejít, protože do poslední chvíle člověk věří, tak prostě prožívám to drama a koukám okolo sebe a jsem okouzlena.
0: Já mám pár kamarádů, kteří také rybaří, lákali mě na to a já vždycky říkám, že na to nemám tu trpělivost, já se potřebuju třeba vybít na zahradě nebo jít se projít svižně do lesa, nebo tak.
1: No.
0: Ale tohle je takový, že vlastně sedíte, rozjímáte, čekáte, máte vlastně, jste sama se sebou.
1: Ano.
0: Berete to jako takový relax, takové uklidnění, jako vlastně protipol k té trošku hektické profesi.
1: Samozřejmě, to je nádhera a bez toho bych nemohla pracovat tak, jak pracuju, protože i ve svém věku teda pracuju hodně.
0: K tomu se všemu dostaneme a jenom ještě uzavřu tečku za tím rybařením. Podařilo se vám někdy chytit opravdu něco velkého, něco, co jste nečekala? Nebo...
1: Ano, nečekala jsem před mnoha lety, to už je tak možná 20 let, metrového bolena, který chytá živé rybičky, takže je to dravec a já jsem ho chytila na špičku rohlíku.
0: A je to těžký takovou metrovou rybu vytáhnout z vody?
1: Ne, já jsem se tak lekla, že ta ryba byla jen 15 minut v mý náruči.
0: Je tak to hezký, tak to samozřejmě teď vám všichni rybáři gratulují. Kromě pití kávy máme ještě jedno společné. Já jsem se dočetl, nebo vím o vás, že jste absolventkou divadelní fakulty AMU, oboru herectví. Já taky. Docela rád na to vzpomínám, na ta studentská léta. Kdo vás učil?
1: Mě učil profesor Miloš Nedbal.
0: A tak vy jste měli to štěstí, ano.
1: A Jan Přeučil.
0: Ten nás
1: a
0: taky?
1: A hlasovou výchovu jsem měla s paní profesorkou Libuší Havelkovou.
0: A jak na to vzpomínáte, na to krásné studentské
1: jako
0: období?
1: Jako na dobrou jízdu.
0: Já taky.
1: Bylo to moc krásný, nový přátelé, úplně nová doba a i muzika byla. Já jsem třeba se moc kamarádila s Jirkou Vondráčkem, který sedával na baletním sále u piana. A neustále ve volných chvílích hrál. A já, protože jsem neuměla na klavír a strašně jsem si přála tomu rozumět,
0: ano,
1: tak jsem jako pěna sedala vedle něj, koukala mu na prsty a on hrál, zpíval. Já jsem byla úplně přešťastná.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Herečka, moderátorka a taky zpěvačka Jitka Smutná sedí proti mě jako můj dnešní milý host. Vzpomínali jsme na divadelní fakultu AMU. Mimochodem, Jitko, já jsem taky tam hodně takhle, dá se říct, obtěžoval spolužáky hudbou, protože oni pořád chtěli, aby hrál na kytaru, protože jsem vlastně byl jediný z ročníků. No vlastně ještě spolu se mnou zpívala Ivana Chilková a někdy se přidala i Eva Holubová. To už se tolik nedalo poslouchat. Ale víte, že jsme měli rádi taky hudbu a vlastně ta hudba nám pomáhala. Možná to byl takovej kontrapunkt k tomu dramatickému projevu, jakože že jsme se tím uvolňovali.
1: Seděli jsme ve stejný studovně.
0: Ano.
1: Ano, a my jsme tam hráli buď karty, a nebo jsme měli 3-4 kytary a já jsem už tehdy hrála, takže já jsem se učila od kluku akordy a písničky a hráli jsme všechno.
0: Jako dítě jsem se dočetl, že jste toužila být novinářkou. Proč jste šla na to herectví?
1: Tak můj táta byl novinář. Uh-huh. A 60. leta byly takový vzestup svobodných novin nebo informací. Ale promiňte, v normalizaci nemůžete být novinář. Uh-huh. Takže já jsem okamžitě po 68. tuhle tu věc zavrhla, a protože jsem chodila od 12 let do Lidové školy umění k paní profesorce Šárce Štembergové, chodila jsem tam vlastně až do nástupu na Damu a ona mě připravila ke zkouškám, takže to byla ta změna.
0: A když jste potom vlastně absolvovala, mimochodem, co byla vaše absolventská role?
1: To bylo zvláštní. Já jsem natočila v druhém ročníku přes zákaz profesora Nedbala, který ho museli uplatit inscenací, v který hrál později, tak já jsem natočila dvoudílný televizní film s Vlastimilem Rockým a Jaromírem Hanzlíkem, hlavní roli, a takže jsem byla na obrazovkách víc, protože jsem dělala i jiné televizní inscenace ještě na škole. A profesor Nedbal usoudil, že jsem dost známá na to, abych se dostala do nějakého angažmá, navíc úplně čistá naivka. Takže já jsem absolvovala rolí 80-leté bytné s šedivou půlparukou takhle pod čepečkem s brejličkama v britské hře Vítr a déšť.
0: Tak to je hezký. Ale stejně přesto, že už jste byla podle pana profesora Nedbala patřičně známá, tak jste potom vlastně absolvovala takové to kolečko, že jste šla na oblast.
1: Ano, tak tehdy nechodili do Prahy herci, kteří byli dobří. Chodili do Prahy herci, kteří měli správnou politickou příslušnost.
0: Jo, takhle.
1: Opravdu to tak bylo.
0: A měla jste na té oblasti asi víc příležitostí si zahrát hezké role?
1: Jednoznačně.
0: Ano.
1: Jednoznačně. Já si pamatuju, že jsem přišla do Pardubic a během pár měsíců jsem byla 8x, 10x na začátku hned na zájezdech a na divadelním jevišti. Později to ještě vzrostlo, takže jsem v Pardubicích končila a měla jsem 18 představení měsíčně.
0: No a pak jste teda vlastně hrála ve Státním divadle v Ostravě.
1: Ano.
0: A tam už jste ale začala vystupovat jako folková zpěvačka. Jestli jsem se správně dočetla, i s Jaromírem Nohavicou jsem se dočetla.
1: No, víte co, já jsem začínala s Pepou Štrajchlem, což byl ostravský bluesman. A on mě jednou na nějakým natáčením, na nějakým večírku slyšel hrát moje písničky, jemu se líbily, tak mě vzal, ale já jsem nebyla dobrý kytarista jako kluci. Já jsem byla prostě samouk a můj doprovod byl poměrně jednoduchý. Takže, ale ty písničky měly duši, měly autenticitu, měly hezký texty nebo zajímavý texty, takže jsem se klukům hodila jakoby do party.
0: Ano.
1: A potom, když přišly takový ty zákazy, že někdo z kolegů nemohl vystupovat, tak já jsem měla přehrávky, protože jsem byla absolvent vysoké školy, takže jsme půlili koncerty a někdo, kdo třeba nemohl z politických důvodů vystupovat, byl v druhý půlce jako hvězda a to se dalo vědět jenom tamtamama. To nemohlo být na veřejných jakoby stránkách, ještě nebyly žádné stránky, ale veřejně ohlášené.
0: Ano, ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: FM.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Milujeme Střední Čechy.

0: Herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná je mým dnešním hostem a ta třetí z těch profesí, milí posluchači, tak to jsem dostal takový krásný dárek od Jitky, když přišla do studia. V proudu budem stát Jitka Smutná, Katka Soukupová. Vypadá to jako CDčko. A když to otevřu, mimochodem velice hezký obal, tak tady není CDčko. A co to tam je?
1: Je tam USB klíč,
0: ano.
1: Dokonce udělaný jako na připínání na klíče, třeba do auta. A můžete ho nosit sebou.
0: Jasně, a tím pádem si pořád pouštět vaši hudbu.
1: Je to společné album Katky a mě a folk je úplně dead. Folk neexistuje, ty písničky rozhodně nejsou folkové a jsou nové a píšeme je dál a máme prostě písničky, které budou možná na dalším albu, už máme asi pět.
0: Že pořád střádáte materiál.
1: Takže, no protože konečně k těm písničkám vznikla hudba, které jsem tehdy nebyla schopná s těma akordama, co jsem uměla. A
0: aha.
1: Teď mám skladatelku, klavíristku, parťáka, s kterým prostě můžu ty písničky psát, můžeme si o nich povídat a tak dále.
0: Což je velice důležité. No. A vy přijdete třeba s nějakým textem, Katka Soukupová s hudebním nápadem a začnete to dávat společně dohromady? Nebo...
1: Ne. Katka je velmi intuitivní skladatelka, ale ano. Úžasná a má bohatý jakoby ten vklad harmonický i melodický.
0: Ano.
1: A já jí pošlu text na WhatsApp, nebo na kusu papíru ji předám a pak se divím už jenom. Pak už se jenom divím a těším.
0: A těšíte. No ale podle toho, jak jste se rozářila, tak jste s tím velice spokojená, s touhle spoluprací i s, určitě ano. S těmi písněmi. Ale v čem teda pro vás je ten protipol, to zpívání? V čem vás láká, nebo čím je pro vás takový jako... Jo, jestli je to niterná záležitost, nebo je to jiná forma vyjádření?
1: Já myslím, že stejně jako se říká, že rybaření se nepočítá do života, čas strávený na rybách, tak i zpěv je lék a je vlastně uzdravující věc. Víte, že některé Mozartovy skladby uzdravovaly děti s epilepsií,
0: ano.
1: Když se jim pouštěli. Já nemyslím, že moje písničky někoho uzdraví, ale když ho potěší, bude to dobře, když se dostane k emocím, ke kterým by se normálně nedostal. Jak s hudbou, tak s tím textem. Když zažije nějakou krajinu, do které nevstoupil, tak prostě je to dobře, je to zdravé. Nepočítá se to taky do života, protože jinak dýcháte, to vy víte určitě, že když zpíváte.
0: Ano.
1: Kdybyste nespíval, byl byste nemocný. Vy určitě.
0: No, to by, no, to jo.
1: A já taky. Takže maminka mě naučila zpívat si jen tak. A já to dělám pořád, byť třeba v duchu. A teď to můžu dělat tak, že jsme se trefili s Katkou do žánru těch písniček, jo. A to zpracování prostě mi sedlo a už to nejsou moje písničky, víte. Už jsou to naše písničky.
0: Tak vy jste mě teď tak navnadila a já myslím, že i posluchače. Pojďme si, Jitko, teď teda v proudu budem stát. Pojďme si to poslechnout.
1: Děkuju.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla, v proudu budem stát, zpívala Jitka Smutná, herečka, moderátorka a zpěvačka. Já bych taky chtěl se dotknout, kromě toho, že hudba je krásná a já chápu, že vás baví, ale vás musí bavit i natáčení, protože já, milí posluchači, když se tady podívám na třístránkový seznam, kde Jitka Smutná v čem všem všude hrála, což vám určitě nemusím připomínat, protože Jitku znáte jak z filmu, tak z televizních seriálů. Co vás na tom baví, Jitko, na té kameře?
1: No, je to teď a už to neopravíte. Mm-hmm. Na divadle je to z diváky, tady jste sám.
0: Ano.
1: Musíte velmi dobře vědět, o čem hrajete, co chcete sdělit, jak komunikovat s partnerem a vždycky to je o smyslu té věci. Nikdy to není o vás. Čistě. Sám byste nebyl nic. Záleží na kameramanovi, na režisérovi samozřejmě a taky na scénáři.
0: Ano.
1: Já jsem měla i kliku na dobrý scénáře. Třeba seriál Vinaři byl pro mě úplně životní příležitost, protože můj tatínek byl z Hodonína z Jižní Moravy a tohle se točilo v Mikulově nebo u Mikulova. Ten jsem měla ráda. Pak byla velká práce skoro 3 leta na cestách domů. Aha. Já jsem ani nevěděla, kolik lidí to jakoby zasáhlo. Teď, když to opakují občas, tak se prostě dozvídám hezké věci. No a samozřejmě nesmím zapomenout na ulici.
0: No právě.
1: Protože tam jsem teď a tam jsem hrozně ráda, protože tam jsme otevřeli, nebo scenaristé otevřeli téma, ačkoliv to nebylo na moje přání, ženského páru vztahového, takže prostě já tam mám manželku Milušku Šplechtovou, ona má dítě a teď řešíme velmi dramatické situace s tou dospělou dcerou a teď dokonce s miminkem a doufám, že to ještě bude pokračovat.
0: Tak to je dobře. A řekněte mi, jak zvládáte to seriálové tempo, že vlastně dostáváte text pár dnů dopředu, ne-li den dopředu? Máte dobrou paměť?
1: Nebo já mám skvělou paměť, učím se rychle. Když zapomenu obraz, který má 4 stránky doma, tak jsem schopná se ho naučit za 15 minut na chodbě.
0: Tak to vám závidím.
1: Takhle to je.
0: A to se naučí jako časem, nebo to jste měla vždycky takovouhle paměť?
1: Vždycky jsem měla takovou paměť a mám na to nějaký fígl, který nebudu prozrazovat, protože by se nehodili asi všem, ale mám na to fígle, jak se to učit.
0: Každopádně prostě je to obdivuhodný, když potom tohle to zvládáte vlastně ještě s koncertováním, s divadelníma představením.
1: No to já ještě občas připravuju děti na zkoušky, na konzervatoř, když jsou šikovní a talentovaní.
0: A to je právě další věc, na kterou jsem, nebo oblast, na kterou jsem se vás chtěl zeptat. Vy jste vyučovala i herectví na vyšší odborné škole herecké. Jak se vám jevila ta dnešní generace?
1: Já mám kliku. Já jsem měla skvělé žáky a pokud třeba i nechtěli potom pokračovat v tom herectví, tak to bylo rozkošné, protože naši žáci, když jsem učila s Janem Vlasákem v páru, tak nechtěli všichni k divadlu. K divadlu šlo asi 5 dětí, nebo k té profesi herecké.
0: Ano.
1: Ale založili spolek, který krátkodobě teda působil jménem Smutní a Vlasatí.
0: To je hezký.
1: To je byla největší odměna, ale myslím, že děti jsou... Já nepokládám tuhletu generaci za nějakou špatnou.
0: Ne, já jsem se zeptal, jestli jsou dostatečně víte, zanícení a mají ty sny, tak jako jsme to mývali my.
1: Ano, mají sny, samozřejmě. A teďka mi třeba mladý kolega v divadle Mana, kde hrajeme s mladými lidmi, tak mi řekl, já potřebuji do angažma. No to, když vám člověk řekne, který je v Praze a samozřejmě asi by mohl dabovat nebo točit, a on chce do angažma na oblast, aby se to naučil přesně tak, jako jsem tehdy šla já do Pardubic. Zázrak.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná sedí stále proti mně a ty profese si myslím, že už jsme všechny vyčerpali. Vás se hrozně hezky poslouchá, protože říkáte věci, které jsou pravda, ale vy je dokážete říct ještě navíc hezky. Ale zase na druhou stranu vím, že nejenom tou profesí živ je člověk a na to, aby tu profesi mohl dělat, tak musí taky mít z čeho čerpat. To znamená ten normální, obyčejný, osobní život. My jsme se tady cestou do studia bavili o zahradničení. Vy máte zahradu? Nebo zahradničíte?
1: No, zahradničím a je to nádhera. Já teda samozřejmě taky pěstuju zeleninu, ale malinko, ale miluju květiny.
0: Aha.
1: Takže takový záhon, já tomu říkám postýlka pro kytky, jo, protože ten musí být dokonale připravený, abyste se pak o něj nemusel starat.
0: Tak
1: to
0: byste...
1: je ideální. Jo.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to já dělám sama. Myslím, že kdybych měla volit další profesi,
0: ano,
1: tak bych asi byla zahradní architekt. A chtěla bych to vystudovat a chtěla bych někam na stáž do ciziny, abych se naučila něco, co v tomhle českém kyblíku není.
0: A víte, jo, že to by mě taky bavilo.
1: No, to by byla nádhera, co?
0: Ale vy byste si rozuměla u nás doma s Janisem, protože on je taky na ty kytky a já právě zase spíš na to, co se dá sníst.
1: Já
0: třeba,
1: chápu.
0: Podívejte se na mý ruce, ty jsou poškrábaný, ano, z toho, jak jsem včera lezl po zemi kolem keřů a sázel tam rajčata.
1: Ano.
0: Takže, ale že to je hezký takhle.
1: Je to nádhera teda. Já každý pohyb, víte co, já se nerada ohybám, protože už samozřejmě mám nějaký věk, ale to na zahradě, já se ohnu 100krát za den, 1000krát, já to nevím. Večer mě bolej záda strašně a já jsem šťastná,
0: ano,
1: takže se ráno probudím úplně zdravá.
0: Jo, a to je přesně tak, to
1: a
0: funguje.
1: To je nádhera, takže poznám třeba, si říkám, proč mě bolej ty prsty, co jsem dělala s prstem. Jo, aha, já jsem dělala ty důlky do země a pikírovala jsem semínka kytek, který jsem si vypěstovala sama, že jo. Takže pak mi otečou ruce, no ale snažím se, prostě je to všechno rehabilitace ještě navíc. Na sluníčku, já teda i v dešti, na mě se musí zakřičet dovnitř, prší, protože já to nevím, že prší.
0: To jsou ty činnosti, které člověka povznášejí a obohacují. Stejně tak, jako třeba si myslím, že je to cestování. Předpokládám, že vy určitě cestujete ráda a hodně.
1: Jo, cestuju, ale já jsem teda, nejsem člověk, který by jezdil na pláže nebo někam do tepla. Mě to tam nějak neuspokuje, to uzavřené prostředí a ani nemusím tolik jídla už jíst. Takže já jezdím na návštěvy měst a to můžu klidně sama, což je dobrý. Někdy i s přáteli.
0: Takže vy se prostě seberete někam.
1: A já se seberu.
0: Přijedete.
1: Takže jsem byla 3krát v Římě, byla jsem ve Florenci, byla jsem... Teď jsem byla v Miláně, protože jsem byla na olympiádě, ale to jsem dostala jako dárek. Olympijský zápas v hokeji,
0: ano,
1: protože jsem vždycky chtěla jít na olympiádu. A mám v plánu ještě další. V Londýně jsem byla, takže evropská města bych ještě ráda navštívila. Chtěla bych přijet. Ve Francii jsem byla párkrát, takže to jde.
0: Kde se vám třeba líbilo nejvíc? Nebo kde jste měla takový jako nejhezčí pocit, z kterého města?
1: Tak hodně ráda mám Řím. Moc ráda. A Florenci, taky tam bych se chtěla ještě vrátit a chtěla bych vidět Toskánsko, to určitě. Kdysi jsem byla i ve Stockholmu a v Kodani, takže to jsou taky zajímavé města, ale tam bych radši do přírody. Pokud tam nejsou velké skály a vyvezou mě nějakou lanovkou někam nahoru, jo, tak tam budu chodit třeba po rovině a z kopců budu chodit třeba hodiny. Ale kopce nemám ráda. Zvlášť takový ty pomalý stoupavý.
0: Říká můj dnešní host, herečka, moderátorka, zpěvačka a teď slyším, že i cestovatelka Jitka Smutná.
2: Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: herečka, moderátorka a zpěvačka a také cestovatelka Jitka Smutná. Stále sedí proti mně, ještě chvilku bude sedět proti mně a budem si povídat teď ale o tom, na co se třeba těšíte, co vás čeká, nebo co třeba byste ráda na sebe prozradila našim posluchačům, na co oni se můžou těšit.
1: Tak myslím, že se mohou těšit na seriál, který právě natáčím, jmenuje se V zájmu dítěte. Bude to na České televizi a je to seriál o OSPODu, čili o ochraně práv dítěte.
0: Aha.
1: A je to vlastně psaný jako velmi napínavě, jako skoro jako detektivní příběhy, ale ne tak docela, jak si diváci představují, ale jako nějaký mordy nebo násilí, ale je to prostě o tom, jak se to skutečně děje. A já hraju pracovnici toho OSPODu.
0: Aha.
1: A máme tam výborný mladý tým dalších herců a hereček a je to výborný, režíruje to Pavel Soukup, skvělý režisér a myslím, že je to zajímavý a je to nutný téma otevřít právě v téhle zemi.
0: Ano, ano, ano.
1: A teď vlastně kromě toho nedělám vůbec nic, jenom natáčím a hraju nějaká představení v divadle Mana, což je moje, případně v divadle Kalich, kde mám novou premiéru Opona nahoru.
0: Ano.
1: A je to úplně skvělá komedie, takže...
0: A o čem je?
1: Ráda. Je o pěti ženách, které zdědí staré, zaprášené, jak se říká, zablešené divadlo. To je velká sranda, takže hrajeme v divadle a jezdíme s tím na zájezdy. Těším se samozřejmě na koncerty, ten, já si to moc nepamatuju, musím do diáře vždycky, ale budeme hrát na Dobříši v létě a jezdíme po celé republice, vlastně kam nás pozvou. Máme rádi takový ty menší komorní sály, kde prostě ty lidi jsou nám blízko a kde my s nimi můžeme navázat osobnější kontakt, než nějaký. Já opravdu nikdy nebudu hrát v hale. Nepřeju si to. Ale v každém případě potom mě čeká krásné léto. A na to se těším, přestože to je práce.
0: A co to bude?
1: Je to představení Jodla Mana, Ptáci, zvířata a moji příbuzní, zpracování knížky Gerarda Darrella.
0: Ano.
1: A hrajeme to, prosím, v pražské zoo. A to poslední týden v červnu a poslední týden v srpnu, vždycky od 19.30.
0: A to hrajete tam v tom malinkém amfiteátru?
1: Ano, tam, co byl bývalý Slonínec,
0: ano.
1: Tam je malinký amfiteátr a tam nás pozvali a my už druhým rokem tam máme prostě nádherných 14 dní prostě večerů, kdy já chodím do zoo třeba už v 6 hodin.
0: No, no.
1: A do těch půl sedmí, než se musím oblíkat, chodím po těch prázdných uličkách, bez turistů, bez dětí. Sleduju ty zvířata, jak se ukládají sám spánku, jak jedí. A jsem tak šťastná, že si to neumíte představit.
0: Umím, Jitko, umím. Já bych to totiž přesně takhle dělal taky. Každopádně, já myslím, že léto je za rohem, tak to byla velice hezká vlastně nabídka pro posluchače, takže milí posluchači, pražská zoo, pokud chcete vidět hezké divadlo, tak v těchto netradičních prostorách pro divadlo, myslím, tak jste právě slyšeli, kam se můžete vypravit. Jitko, já budu vám přát samozřejmě zdraví a hodně hezkých rolí a budu se těšit, až vás uvidím v tom novém seriálu.
1: Děkuju.
0: Tak to byl můj dnešní host, herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná a Pavel Vítek se bude na vás těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. Horký den může odpoledne naučit krátký déšť. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
3: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Na celkem 5 obecních domů v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku dávají technici solární panely. Vyrobenou elektřinu budou spotřebovávat přímo. Přebytky bude město pouštět do elektrické sítě. Práce za 16,5 milionů korun skončí v červnu. Starosta Miroslav Boček ze sdružení Dolnobousovsko vyjmenoval objekty, kde fotovoltaika bude.
4: Je to základní škola, mateřská škola, dům s pečovatelskou službou, hasičská zbrojnice a zejména čistírna odpadních vod, kde máme vlastně největší spotřebu.
1: Sport. Fotbalisté pražské Dukly spadli z šance ligy. V závěrečném nadstavbovém kole skupiny o záchranu prohráli 0-3 s Ostravou, kterou tak čeká baráž o udržení se mezi elitou. Dukla si dala všechny tři góly vlastní. I proto těžko hledal slova kapitán Dukly Marcel Čermák.
5: Je to obrovská rána, je to po tak dlouhý sezóně, kdy to bylo jak psychicky, fyzicky náročný, prostě bylo to tak strašně dlouhý a dostali jsme se až sem a prostě končí to takhle, jak to končí a je to strašně mrzí.
2: Počasí.
1: Většinu dne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne přechodně přibude oblačnosti a místy se můžou objevit slabé přehánky. Teploty se dostanou na hodnoty kolem 30 stupňů. Foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr, který může v přehánkách zesílit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu na 14. kilometru ve směru k dálnici D1 havaroval kamion s osobním autem. Nehoda částečně blokuje provoz a řidiči musí místem projíždět se zvýšenou opatrností. V úseku počítejte tedy se zdržením. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už vám Petra Procházková bude hrát písničky na přání.
6: Krásné popoledne.
2: Písničky na přání.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě startují Písničky na přání. No a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, můžete využít náš webový formulář, který najdete tradičně na stránkách střednichechy.rozhlas.cz, anebo mi můžete poslat SMSku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
2: Písničky na přání.

Dobrý den, dnes prosím zahrát k svátku Janíčkám z Podmok. Hodně zdraví přeje Věra z Hradčan. Děkuji za zahrání. A druhá zpráva. Dobrý den, Petruško. Tato písnička je slavnostní, protože naše přátelé dnes slaví a my s nimi. Našim milým Janíčkám, Janíčce do Podmok, Janíčce do Poděbrad a Janíčkám Pečinkovým k svátku také Jirkovi Sikáčkovi k narozeninám přejeme krásný den. Všechno nejlepší, pevné zdraví, radost a pohodu a klid v duši. Zdravíme taky rodinné příslušníky. Děkujeme za zahrání. Libuše a Vendy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Panu Bohu do oken bude pro Honzu Macouna, Petrovi, Marcele, paní Květě z Vysoké, paní Marušce z Nymburka, paní Hance Malince a vám všem v rádiu. Krásný den, děkuji, Monika.

moravském městě Přerově dnes slaví svátek svého jména, tedy jmeniny, starostlivá choť a prima kamarádka paní Jana Papáková. Milá Janičko, mnoho pevného zdraví, stále dobré nálady, pohody, tělesné i duševní svěžesti a lásky všech tvých blízkých ti přejí Jitka a Pavel. Pohodu a dobrou náladu přejeme i do našeho oblíbeného rádia a jeho posluchačům.

Dobré odpoledne, chtěl bych poprosit o píseň Netáhlo nebo cokoliv od skupiny Trautenberg. Píseň posílám mému kamarádovi, který je momentálně v jedné soutěži a nedaří se mu. Tak bych mu tímto chtěl dát trochu vzpruhy a podpory. Děkuji, Kuba. Nemáme tu žádného Trautenberga, takže čtu další vzkaz. Neděli plnou sluníčka, přeji vám z Rakovníka milá Petro do studia a všem věrným posluchačům a také návštěvníkům vašeho rádia a prosím Terezu Maškovou, budu při tobě stát, Veronika. Tak to si myslím, že bude taky použít.

Občas hrajeme si každý vlastní hrou, ale pokaždé si přístav mezi vlnami.

0: se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Milá Petruško, prosím zahrát Dobrý kafe Monice všem posluchačům a vám do rádia. Mají svátek Janičky, hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu přeje Marcela.

Hezkou neděli Janám a Vanesám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Sylvie Prahy, z Prahy. Petra Koláře už jsme měli v úvodu písniček na přání, takže si dáme samotnou Leonu Machálkovou.

0: nemusel jsem říkat nic, jen ty víš, co chtěl jsem říct, jen ty víš, co chtěl jsem říct.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Písničky na přání.
2: Písničku od Karla Gotta si krásná posíláme všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia. Moc děkujeme přátelům za posílané písničky Hanka a Jiřinka.

Petruško, zahrajte k svátku Janičkám, Pečinkovým a mé dceři Janině a všem Janám hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přeje Jana z Podmok, zdravím pana z Dendu. A ještě druhá zpráva, hezké odpoledne, moc vás prosím o zahrání písničky od Marcela z Moška s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Hanku Votápkovou, která v těchto dnech slaví narozeniny. Děkuji za zahrání a přeji vám hezkou neděli, Helena Pospíšilová.

Dobrý den, prosím o písničku pro dceru Lenku a její spolužáky, kteří v těchto dnech úspěšně složili státní zkoušky na Olomoucké univerzitě. Děkuji za písničku a přeji všem krásný den. A ještě druhá zpráva, Petruško, prosím o zahrání synovi Jirkovi k narozeninám, hodně zdraví. Přeje mamka, děkuji. A do třetice, Petruško, prosím ještě Jirkovi Sikáčkovi k narozeninám vše nejlepší a hodně lásky přeji Janiny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: My ženy potřebujeme nejen krásné jméno, ale také krásu, šarm i předvídavost, aby nás muži milovali. Potřebujeme však i trochu naivity a hlouposti, abychom mohli milovat my je. Tato slova Madame Chanel se mi vybavila dnes při pohledu na kalendář a v něm usmívající se pro mne nejkrásnější jméno Jana. Myslím na vás, moje dvě Janičky, vždyť s vámi jsem poznal opravdový ráj na zemi, kterým je domov. Vzpomínám si i na Janičky z Podmok, které do tohoto našeho ráje symbolicky vstoupily jako věrní přátelé. Milá děvčata, pro mě jste to nejlepší, co jsem v životě potkal a právě ono půvabné jméno Jana je sladkou třešničkou na mém dortu štěstí. Vždyť ty české Janinky, kdo z nás by je neměl rád, to si v Pařezovce myslí jeden obyčejný Zdenda a malá Čespinka. A druhá zpráva, příjemné nedělní vysílání, Petruško zítra má narozeniny, Milátka Bukovská z Kutné Hory. Milá Milátko, zítra přijde krásný den narozenin, ať je bohatý na štěstí, lásku, něhu, radost, krásné chvíle, plné úsměvu a zdraví. To je poklad pravý a ať tě všude doprovází. To přeji od srdíčka dvě Jarmily. Zdravíme maminku Helenku.

odpolední kávě posílám buchty s mákem, Jadrným, Novotným, Pečinkovým, Ptáčkovým, Procházkovým, Vápeníkovým, Světlance, Květě s Romanem a vám, Petruško, Anička z Kutné Hory. A ještě jednou Milan Chladil, Janám z Podmok a Rakovníka k svátku, ať přináší vám život jak pohádku. Mějte se báječně, gratulujem srdečně, vše nejlepší, hlavně zdraví, Stáňa a Alča. A do třetice, dobrý den, Petruško, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásnou slunečnou neděli za celou rodinu Renda.

Paní Petro, posílám hudební dárek Janina, mamince s dcerou, děvčata, přeju pevné zdraví, pohodu, spokojenost, též všem jmenovkyním, jen to nejlepší, děkuje babi Jarka. Druhá zpráva všem Janičkám, poslouchajícím tuto stanici od Světly. A do třetice, dobrý den všem, dnes mají jmeniny Janičky Pečinkovi, Janiny Spodmouk, Jana Chládková a další milé Janičky. Je mnoho lidí, kteří vám přejí, aby se vám dobře dařilo, já patřím k ním a přeji vám hlavně dobré zdraví. Svou energii vkládejte do hodnot, které vás budou činit šťastné. Každá z vás, ať může pracovat za dva, směje se za tři, ať vás stále těší život, přeje Jindra. A slaví se i u Sykáčků, narozeniny má Jirka, přeju mu lásku, zdraví a štěstí, zkrátka všechno hezký. No a to je úplně poslední písnička na přání, po 13. už si užijte výlety s Pavlem Kudrnou a Petra Procházková se těší na slyšenou zase ve středočeském odpoledni.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Kvalita vody je ve středočeských přírodních koupalištích podle hygieniků výborná. Odpoledne může krátce zapršet, večer se vyjasní. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Kvůli testování žáků pátých a devátých tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí i pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Podle mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje Dany Šalamunové letos hygienici sledují v okolí Prahy 44 přírodních koupališť.
5: Rozeznáváme celkem 5 stupňů kvality vody. Modrý a zelený smajlík znamená dobrou kvalitu vody bez zdravotních rizik. Oranžový smajlík to už je zhoršená kvalita vody a zvýšené riziko zdravotních obtíží platí zejména pro rizikové skupiny, to znamená alergiky, těhotné ženy, děti.
4: V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude také nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
6: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická dvě parkovací místa v režimu K plus R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
4: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Středočeský kraj dá letos 150 milionů korun na sociální služby. Peníze dostanou organizace poskytující terénní péči, poradenství nebo krizovou pomoc dětem. Finanční prostředky jsou z krajského humanitárního fondu. Vloni z něj hejtmanství vyčlenilo o 65 milionů méně.
0: Počasí.
4: Dnešek zůstane velmi teplý, teploty se dostanou až na 31 stupňů, přes den postupně přibude oblačnosti a odpoledne se ojediněle objeví přehánky. Večer se ale začne od severozápadu znovu vyjasňovat a foukat bude slabý severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Máme tady čerstvé informace z dopravy. Na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu havarovala dvě osobní auta. Neprůjezdní zůstává levý jízdní pruh a řidiči musí místem projíždět opatrně. Komplikace čekají také řidiče na D1 mezi 10. a 12. exitem, kde silničáři opravují svodidla. V okolí Mirošovic počítejte se zpomalením. Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas střední Dní Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Výlety.
7: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Také příjemné posadit se třeba u nějakého zámku, do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortí, pijte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách. A jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, viďte. Možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a teď jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme právě proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie, jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké, druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volině v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty, no a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stále jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si je užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydrží?

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken, a když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus, a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl, a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta, nebo tento hrad dobyt vzbouřenými horníky, a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmorazily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil

0: krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonil, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
1: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
0: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
2: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada. Zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovar, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv?
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. V jedné je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano.
1: Na té nádrži?
2: Ano, tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: určitě
1: tady?
2: Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky. To je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem českém území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf, lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní Alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky, vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, Alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Býtova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně let, už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Býtov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký řád, 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Cornsteina.
2: Ano, je to hrad Cornstein. Ten nějak teď v téhletý době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Býtov.
2: No, je to Býtov, ale je to vesnice Býtov. Hrad Býtov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Býtovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Býtovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní Alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, Alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přejezd, mívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Řidiči můžou ode dneška opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Po zbytek nebude oblačno až skoro zataženo, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 31 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo přes 9 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
0: Silničáři plně zprovoznili úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. Dělníci opravovali asi 6-kilometrovou část od března. Auta tam jezdila ve dvou zúžených pruzích maximálně 80 km v hodině. Ředitelství silnic a dálnic za práce zaplatilo 174 milionů korun. Ženy na vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka je název nové výstavy v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Začala dnes a potrvá do 28. října. Návštěvníkům představuje osudy žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět hudebního skladatele. Přibližuje taky životy 5 sester Čermákových, které se spolu s Dvořákem každé léto na vysoké setkávaly. Pokračuje ředitel památníku Vojtěch Poláček.
3: Výstava obsahuje celou řadu unikátních exponátů. Zmínil bych například přímo oddací list Antonína Dvořáka nebo třeba kabelku Anny Dvořákové. Také máme zapůjčený cestovní nesesér hraběte Kounice, což je takový téměř James Bondovský kufřík s různými dozami, škrtátkem, kalamářem. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková prošla jako první Češka do druhého kola Roland Garros. Italku Bronzetilovou porazila ve dvou setech. Počasí. Po zbytek nebude oblačno až skoro zataženo. Později odpoledne se výjimečně vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D4 na exitu 27 došlo k nehodě dvou osobních aut, opatrně byste ale měli projet. Na D8 na kilometru 2,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka čekající na odtah. A porouchané auto je i na D1 na 21. kilometru směrem do Prahy a v Praze z Braslavy ve Strakonické ulici. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
4: Krásné odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
4: A ve středočeském odpoledni se dozvíte, že sdílená kola jsou opět dostupná zdarma k dlouhodobým kuponům na hromadnou dopravu. Takže pěstitelům ovoce způsobili nedávné mrazy v Česku škodu zhruba za 1,5 miliardy korun. Ovocnáři počítají se sklizní jen polovinu úrody, zničené jsou kromě ovocných stromů i jahodníky. A za chvíli vás v reportáži vezmeme do pražského Hloubětina. Filmaři tam včera připravili pro veřejnost rekonstrukci operace Anthropoid. Připomněli tím 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. No a z českých písniček uslyšíte Václava Neckáře, Opěta Radečka nebo Pavla Bobka a jako první to bude Petr Janů s Petrem Jandou a jedeme dál. Tak pěknou neděli.
1: středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Lidé v Praze mohli včera sledovat veřejnou rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z roku 1942. Doplnili i odborný výklad historiků. Nedaleko pražského tramvajového depa v Hloubětíně se totiž den předtím natáčely scény pro připravovaný historický film Ležáky. Díky tomu byly na místě dobové kulisy, historické vozy a další rekvizity.
1: Takhle nějak to nejspíš znělo na křižovatce ulic v pražské Libni v květnu 1942, když Josef Gabčík s Janem Kubišem zaútočili na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na rekonstrukci atentátu se přišla podívat i paní Marie.
2: Byli jsme poblíž, tak jsme říkali, jak se podíváme, no, tak jsme netušili, v jakým rozsahu, jak autenticky to bude pojatý, ale jo, nakonec to dopadlo jako docela dobře, bych řekla. Já se o tohle to zajímám, takže jako mě tyhle ty věci jako dojímají nějak svým způsobem.
1: Celou rekonstrukci útoku komentoval vojenský historik Eduard Stehlík, podle kterého měl atentát vykonat Jan Kubiš.
3: Heydrich se blížil od Panenských Břežan, sjížděl směrem od Kobylis do centra města a v takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš, a teprve kdyby explozi bomby Heydrich přežil, měl nastupovat druhý muž se samopalem nebo pistolí, který měl tu práci dodělat.
1: A dodává, že Gabčík se samopalem nestál před vozidlem, jak často filmaři zobrazují, ale vedle něj.
3: Přížící auto se schovalo za blížící se tramvaj, tak se tam asi oběma parašutistům objevilo náhle. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík, bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Místo rekonstrukce v pražském Hloubětíně využili den předtím filmaři pro natáčení atentátu. Podle režiséra filmu Ležáky Miloše Pilaře hledal vhodnou lokaci zhruba 3 měsíce.
4: Sofie, Bratislava, Polsko, Varšava, Budapešť, Drážďany, všude jsem jezdil po kolejích a hledal jsem to. A pak jsem zjistil, že v Hloubětíně u vozovny je něco podobného. Vyfotografoval jsem to takhle z větší dálky. A nejenom to koukám, říkám, sakra, to je stejný, jako když je vyfocený to Heydrichovo auto v té zatáčce.
1: Po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nastoupilo období takzvané Heydrichiády, při které zemřelo zhruba 5000 lidí a nacisté tehdy vypálili obce Ležáky a Lidice. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Nedávné mrazy způsobily ovocnářům v Česku podle předběžných odhadů škody za 1,5 miliardy korun. Poškodily ovocné stromy, hlavně jabloně, mráz spálil také květy jahodníků. Úroda jahod bude podle odhadů některých pěstitelů zhruba o třetinu nižší než loni. Ceny zvýší v průměru o 5 až 10%.
1: Utrhnu si jednu jahodu, ochutnám, je krásně sladká, jsme ve foliovníku, ten foliovník je na délku možná 30-40 metrů dlouhý a je jich tady několik vedle sebe.
2: Máme zde odrůdu rumba a ještě druhá odrůda je odrůda flair.
1: Kunratická jahodárna, majitel Michal Jakoubek.
2: Počítejte, že my máme takhle pod tím foliovým krytem přibližně hektar a celková výměra jahodníků je 9 hektarů.
1: Co se týká mrazu, jak vás poškodili?
2: Letos jsme díky masivnímu nakrývání jsme tu úrodu ochránili, takže ty celkové ztráty jsou do 20%. Většina těch středně raných a pozdních odrůd byly kompletně ochráněné.
1: Jak se pozná, že ten jahodník pomrznul?
2: Pár hodin po tom účinku mrazu vám vlastně zčernají pestíky.
1: A ta rostlina už je tedy nenávratně?
2: Ne, rostlina žije dál, ale ten květ je vlastně zničený a musí se vlastně čekat do příštího roku, protože jahodník zakládá květní pupeny v podzimním období, září, říjen, listopad.
1: Přejedu o 50 kilometrů dál do Vraňan, nedaleko Mělníka. Minulý rok tam měli sklizeň kolem 450 tun jahod, letos může být úroda nižší až o 100 tun. Pokračuje spolumajitel farmy Milan Hanč.
3: Jsme přišli o cca 30% květů a vzhledem k tomu, jaké panuje sucho a že je neustále chladno, tak to moc na kvalitě úrody nepřidá. To znamená, že tohleto sucho a tohle chladno způsobí, že jahody budou menší.
1: Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík odhadnul s kolegy škody oproti pětiletému průměru na veškerém ovoci, a to v rámci celého Česka. Ty se podle něj mohou vyšplhat až na 1,5 miliardy korun.
4: Tak my jsme provedli nějaký první odhad těch škod tím mrazem. Z těch čísel vyplývá, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší. Předpokládáme, že by se mělo sklidit asi někde kolem 65 až 70 tisíc tun, de facto polovička toho, co běžně.
1: Obecně největší škody způsobil mráz ve středních a východních Čechách a na střední Moravě. Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Společnost vám dělá nedělní středočeské odpoledne.
1: Region Express.
0: Máte na své kartě lítačka měsíční, čtvrtletní nebo roční kupon pro Prahu, pak můžete využívat sdílená kola. Jak systém funguje, se vyzkoušel kolega Tomáš Kopáček.
2: I v tomto roce je možné využívat předplacený kupon pro Prahu pro zapůjčení sdíleného kola. Pokračuje mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Můžete si registrovat účet u provozovatelů sdílených kol u firmy Recola nebo Nextbike. Díky tomu máte dvakrát denně na 15 minut jízdu na kole zdarma. Výhodou této služby je, že můžete kombinovat MHD s tím rychlým dojezdem na tu poslední míli, třeba někam, kde je to pěšky daleko, anebo je to i třeba rychlejší než tou tramvají.
2: Jak postup zápůjčky probíhá, jsem si vyzkoušel v praxi. Přecházím přes nově postavený Dvorecký most a mým cílem je vyzkoušet si sdílená kola Pražské integrované dopravy. Podle aplikace PID Lítačka na záložce mapy vidím dvě kola, která si můžu vypůjčit a otevírám aplikaci Nextbike Praha. Ještě bude nutné provést registraci. Přichází kontrolní SMS-ka a za pár okamžiků bych se měl dostat na vyplnění základních údajů o mně. Nutné je také přidat platební kartu. Teď je nutné propojit aplikaci s kartou Lítačka. Gratulujeme, vaše verifikace byla úspěšná. Podle mapy se blížím k místu, kde by se měla nacházet sdílená kola. Jsem kousek od plaveckého stadionu Podolí a před sebou už vidím 4 zaparkovaná kola, což potvrzuje i mobilní aplikace. Klikám na tlačítko vypůjčení, zobrazuje se mobilní fotoaparát a v aplikaci už načítám QR kód. Kolo mě pozdravilo zapípáním, zámek vyskočil a v tuto chvíli už běží první vteřiny mého zapůjčení. Za necelých 15 minut jsem dorazil k pražskému Mánesu a zde už je možnost kolo vrátit. U stromu je skupinka asi 20 kol různých značek. Mobilní aplikaci teď klikám na ukončit jízdu, kolo postavím zpátky na stojánek a teď je nutné vrátit zpět zámek do původní polohy. V aplikaci už se zobrazilo, že moje jízda byla ukončena. Prvotní nastavení mobilní aplikace zabere zhruba 3 minuty, poté už zapůjčení kola proběhne během chvilky. Pro jaké způsoby využití je služba oblíbená, vysvětluje mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Hodně se to využívá v oblasti centra Prahy, v Karlíně, v Holešovicích. Prostě tam, kde je relativně rovný terén, lidé hodně často kombinují to, že přijedou někam metrem nebo tramvají, třeba na výstaviště a dál už pokračují do Stromovky na kole nebo rychle přejedou mezi třeba Masarykovým nádražím a centrem Prahy.
2: V mobilní aplikaci Lítačka pak můžete při vyhledávání spojů přidat v rozšířeném vyhledávání i sdílená kola. Ta se pak zobrazí v případě, že budete mít kolo na trase. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Pražský magistrát zakázal kvůli suchému počasí rozdělávání ohňů v přírodě. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
5: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až po té, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
4: Pražský magistrát zakázal na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Nařízení platí od dnešních 11 hodin do odvolání, jak informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Praha tak zareagovala na výstrahu před zvýšeným rizikem požárů, které kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí dnes vydal Český hydrometeorologický ústav. Vnitroblok domu v Tyršově ulici v centru Benešova přeměnili dělníci na dětské hřiště. Dosadili taky zeleň a upravili chodníky. Za práce radnice zaplatila více než 8 milionů korun, říká její mluvčí Tereza Lípová.
6: Součástí projektu byla nejen výstavba nového hřiště s 15 herními prvky pro děti různého věku, ale také parkové úpravy, nové veřejné osvětlení, mobiliář. Zachovali jsme také průchodnost lokality i stávající příjezdové komunikace. Sport.
4: Čeští hokejisté, kteří včera získali jistotu čtvrtfinále, mají na mistrovství světa volný den. Během něj trénovali. Zítra je čekají Norové a v úterý Kanaďané. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři národního týmu polední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodinu. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
7: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležité vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet, na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležité spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat.
3: Počasí.
4: Později odpoledne se můžou výjimečně vyskytnout přehánky. Večer bude oblačnosti od severozápadu ubývat. Zítra bude většinou jasno a teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D10 na 14. kilometru směrem z Turnova do Prahy se za sjezdem na Starou Boleslav v pravém jízdním pruhu srazila dvě osobní auta. Zdržíte se zatím asi 10 minut. Na D11 na 20. kilometru směrem do Prahy stojí odstavené porouchané osobní auto. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz. Zpomalíte za sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to na 10 minut. A na magistrále směrem z Pankráce do Holešovic se na Hlávkově mostě srazila tři auta, blokují pravý pruh a popojíždí se od Florence. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
8: Hezké odpoledne.
2: Středočeské odpoledne.
8: A ve středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize. V rubrice Co v učebnicích nebylo se zaměříme na ostrovy a Zlatodůl Roudný na Benešovsku byl za Rakouska-Uherska jedním z nejvýnosnějších v Evropě. Připomíná to naučná stezka od včerejška, taky geolokační hra a už za chvíli vám ji představíme a z českých písniček to bude Jana Kratochvílová, Holky nebo Hana Zagorová a jako první Jelen a ještě jednu noc, tak krásnou neděli.
2: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už mám ve vysílání meteorologičku České televize Alenu Zárybnickou. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeju.
0: Jak jsme na tom s počasím v našem kraji?
2: Dostáváme se i nad 30 stupňů Celsia, registrujeme tak tropický den. Budu-li namátkou vybírat stanice, kde už tu třicítku máme, třeba Tuhaň 30,7 stupně Celsia, případně tu také vidím Brandýs nad Labem, Starou Boleslav 30,3. Už na polovině meteorologických stanic napříč celým Českem padly rekordy vztahující se ke dnešnímu dni. Už v tuto chvíli budeme sčítat ještě později, protože těch maximální hodnot je dosahováno až později.
0: A jaký bude vývoj počasí dál?
2: Během noci bude 16 až 12, při utišení větru až 10 stupňů Celsia. Jen minimum oblačnosti, zůstane většinou jasné nebo skoro jasné nebe. A zítra přes den, ptáte-li se, a já jedním dechem odpovídám pod tím slovíčkem, jak to bude dál. Zítřejší maxima budou mezi 26 a 29 a zůstane taky většinou jasno.
0: A pokud se podíváme na ten příští týden jako celek, tak bude spíše směřovat k tomu letnímu počasí, anebo se ochladí?
2: Ochladí se ze středy na čtvrtek. Ve čtvrtek by mělo být v Česku nepatrně chladněji, ale pořád 22 stupňů Celsia průměr maxim, a pak zase rychle teploty půjdou k letním 25 a možná příští neděli zase na tropickou třicítku. Vypadá to na týden, kdy nás nečekají žádné natož výrazné srážky a odpolední teploty zůstanou nad průměrem.
0: To byla meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Já vám děkuji a budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Já, pěkné odpoledne.

Bezdomovkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. V bývalém Zlatém dole Roudný na Benešovsku můžete od včerejška hrát novou geolokační hru nazvanou Důl nad Zlato. Zájemce provede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra v mobilním telefonu je součástí projektu Skryté příběhy, kterých je v celém Česku asi 400.
1: Teď stojíme v Roudném před budovou, kde je přímo uvnitř šachta Aleška. Je to jedno z důlních děl, která tady vznikla. Poslední etapě dobývání toho ložiska.
2: Michal Nekl, geolog Geoparku kraje Blanických rytířů, nám jde tedy představit novou geolokační hru.
1: Je to tak. Je to hra, která patří mezi Skryté příběhy, to už je poměrně zavedená značka. A my jsme připravili nový skrytý příběh, který se váže k lokalitě Roudný u Vlašimi.
2: A my máme pro ty, kteří sem dorazí, i malou ochutnávku toho, co se jim bude ozývat při té hře na jednotlivých zastávkách. Hrou provází náš nejvýznamnější

0: Nejznámější geolog František Pošepný, který žil v 19. století a byl prý známý svojí trochu nerudnou povahou.
1: Vedeme s kolegy spor, tedy spíše já, s celou geologickou obcí. Já totiž nesouhlasím s všeobecně uznávanou teorií, že zlato... Ale co zas budu ztrácet čas?
2: No toto profesor Pošepný netuší, že jsme zde proto, abychom mu pomohli.
0: Víc už prozrazovat nebudeme, ale pro ty, kteří neznají geolokační hry Skryté příběhy, bychom měli asi vysvětlit, jak přesně to funguje. A to nám řekne autorka hry Důl nad zlato Lucie Palonciová.
3: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady. Není to zpětné vyprávění o minulosti, ale ta postava teďka řeší nějaký problém a vy jako hráči jste vlastně její parťáci.
0: A my s Michalem Neklem se teď ještě vydáváme dál po stezce.
4: Nacházíme se u šachty Václav a také v blízkosti laboratoře. Přímo na místě byla testovaná zlatonosná ruda, aby věděli, jaký obsah tam je a jak mají tu rudu dál upravovat.
0: A tady jsou tak volně položené různé střepy.
4: Tady v okolí staré laboratoře se dají najít zbytky takových keramických kalíšků, kterým se říká kapelky, a ty sloužily právě při rozborech k těm analýzám. A pak jsou tady také k vidění keramické tyglíky, ve kterých se odpařoval amalgám, takže návštěvník si může tady zkusit nějaký ten tyglík nebo kapelku vykopat.
0: Klasická naučná stezka v lokalitě Roudný má 4 kilometry, geolokační hra je o něco kratší. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, dospívala Lucie Bílá. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, je spočítá Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Karel Zich a středočeské odpoledne tímto u konce. Po 16. hodině se můžete těšit na další hvězdné návraty a dnes nám Patrik Rozehnal nabídne setkání s herečkou Evou Holubovou. Dozvíte se, jak se k jejímu herectví stavili rodiče, jaké povolání vykonávala před hereckou kariérou a co všechno se dá zažít v divadle nebo při natáčení Pelíšku. Vše doplní řada ukázek z filmu, televize i rozhlasu a vy se zase pobavíte. No a Petra Procházková se bude těšit v písničkách na přání po 17. hodině a přeje krásnou neděli.
1: Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Sociální služby letos od Středočeského kraje dostanou 150 milionů korun. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
0: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Středočeský kraj dá letos 150 milionů korun na sociální služby. Peníze dostanou organizace poskytující terénní péči, poradenství nebo krizovou pomoc dětem. Finanční prostředky jsou z krajského humanitárního fondu. Vloni z něj hejtmanství vyčlenilo o 65 milionů méně, říká radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Částku jsme se rozhodli navýšit jednak kvůli rostoucím nákladům v sociálních službách a také kvůli nejistotě, kterou způsobilo nedávné rozpočtové provizorium. Peníze využijí poskytovatelé na provoz svých služeb, dále na nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek.
0: Nové sportovní a volnočasové hřiště v Holešovicích otevře ve zkušebním provozu vedení Prahy 7 1. června. Lidé si tam budou moct zahrát například basketbal nebo stolní tenis. Součástí areálu bude taky prostor, kde si děti budou moct vytvářet předměty například ze dřeva. Podle radního městské části pro veřejný prostor Jiřího Knitla z Prahy sobě bylo teď místo vedle metra nádraží Holešovice zanedbané.
4: Je to místo, které propojuje několik pozemků, několika vlastníků, od soukromých developerů až po dopravní podnik Magistrát. My jsme se se všemi stranami dohodli o pronájmu nebo výpůjčce. Máme tedy plán minimálně po dobu 5 let to místo v tomto duchu provozovat. Sport.
0: Fotbalisté mistrovské Slávie porazili ve svém posledním nadstavbovém utkání šance ligy Plzeň 3-0. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem.
1: Počasí.
0: Později odpoledne se můžou vyskytnout přehánky. Večer bude oblačnosti od severozápadu ubývat. Zítra bude většinou jasno a teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Zdiby dejte pozor. Na -1. kilometru se srazila dvě auta. Projíždí se bez kolony. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav řeší nehodu na 14. kilometru. Blokovaný je pravý pruh. Kolona začíná u Hlavence na 17.5. kilometru. Brzdí se do zastavení. Zpoždění čekejte 25 minut. Kolona stojí i na běžné silnici. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Víte, co mají společného? Vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
6: No co koukáš, proč nepíšeš?
5: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
6: Já na vás nebudu čekat.
5: Na mě nemůžete takhle rychle.
6: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
5: S datem vašeho narození.
6: Už to mám.
5: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
6: Naši nejsou doma.
5: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
6: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolegů.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nemusím se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu. Víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.

0: Ty tak něco poznáš.
1: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
0: Petr je chytrej.
1: Viděl?
0: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
1: To je jako po tobě, jo?
0: No tak po tobě rozhodně není.
1: Počkej, jak to, že po mně není?
0: Není, no.
1: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
0: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
1: Byla?
0: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
1: Ne, ne, počkej, to
0: pro mě
1: to...
0: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
1: Pro mě to je
0: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
1: Hele, teda teď jsi mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
0: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
3: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
1: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
3: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
1: Ježiš,
0: no, mi to uteklo.
1: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
0: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
1: Náhodou, jednu věc umím, víš?
0: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
1: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
0: No.
1: V takový rychlosti.
0: Honí mi z obrazu.
1: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
1: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
1: Počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
1: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej, důležitý...
1: Hele, nezamlouvej to.
0: Není to,
1: nezamlouvej
0: co umí
1: to,
0: Franta
1: co?
0: Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
1: No,
0: tak
1: ne, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
0: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
1: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
1: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
1: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
1: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
4: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný 50.

0: Blatnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný máš samice. Pravdu, jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
0: změnu
1: to
0: toho repertoáru.
1: Takhle. No. Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky. No. A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
0: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzboňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím. Ne, počkejte, od někaď vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už. A říkám, no, tak nic, rozcházíme se. A ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksich zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
0: No ne, že drží, to se škromná. To se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
0: zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
0: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky.
0: Mastičky ani
1: mastičky,
0: ty.
1: Mastičky ne, mám.
0: Nebo na noc takový to.
1: Nový a tady nový. No teď já jsem tady
0: čili
1: měla.
0: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
0: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říkal, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
0: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já
0: poznat.
1: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
0: Jinak Potovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako že by ženský neměli.
1: Jedno.
0: No proto jsi to řekla.
1: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
0: No.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No... Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni?
9: Všichni.
8: Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť. Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň? Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Popej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se v zákulisí, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to ale, taká hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega a rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemoh, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a ne piano, ne pivo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu nelahev. Možná mi to chybí, hele. Tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy. No, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese. Jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvůli srovnávacímu testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Testování provázely technické problémy a na konci se navíc žákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti z mentálního zdraví. O otázkách dopředu nevěděli žáci ani sami učitelé, říká člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
3: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojení se životem, teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
2: Reakci České školní inspekce zjišťujeme. Některé školy si taky stěžovaly na výpadky při online vyplňování testů. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Kolínská radnice plánuje opravu fasády na 6. základní škole v Ovčárecké ulici. Společně s ní dělníci taky upraví odvodňovací systém. Předpokládaná cena zakázky je kolem 18 milionů korun. Práce by měly začít letos v létě, říká mluvčí města Šárka Hrubá.
4: V první řadě budou opraveny fasády, dojde k výměně nevyhovujících klempířských prvků a dešťových svodů, také se opraví vedení bleskosvodu a repasují se vstupní dveře. Dále se jedná o provedení nové dešťové kanalizace a zavedení dostávající městské kanalizace.
2: O jednu třídu více bude mít od září základní škola pod Žvahovem v Hlubočepech v Praze 5. Místo 425 žáků jich tam bude chodit 450. Škola využije nedávno zrekonstruované prostory s novým vybavením. Navýšení kapacity schválila Rada městské části na žádost ředitele. Vysvětluje místostarosta Prahy 5 Martin Damašek z TOP 09.
5: Tím, že kapacitu navýšíme o 25 dětí, tím budeme příští rok schopni lépe reagovat na demografický vývoj v dané lokalitě.
1: Počasí.
2: Později odpoledne se můžou výjimečně vyskytnout přehánky. Večer bude oblačnosti od severozápadu ubývat. Zítra bude většinou jasno a teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu zpomalte v klesání. Na 31. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz zpomalila hromadná nehoda v omezení na 25. kilometru. Chvílemi i zastavují provoz. Poslední volný sjezd je na 34. kilometru. Už se ucpává ale i příjezd do Chocerad. A nehoda je taky na D7 na 4. kilometru směrem do Prahy. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už jsou tu písničky na přání s Petrou Procházkovou.
6: Hezké pozdní odpoledne.
1: Písničky na přání.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě startují písničky na přání, a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz. A nebo taky můžete poslat SMS-ku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat ji na číslo 900104. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
1: Písničky na přání.

A zahrajte prosím Jirkovi z Vysoké, který dnes slaví narozeniny, přejeme mu všechno nejlepší, málo starostí v práci, radost z pejsků, pohodu a pevné nervy, máma a Novákovi.

Dobrý den, Petruško, odpolední písničku pro radost a dobrou náladu dnes posíláme Aničkám, Jarmelkám, Berunce do Rakovníka, Milence do Višňové, Marušce do Hradčan, Pečinkovým, Jadrným, Procházkovým, Novotným a bratrům Podneckým. Děkujeme za zahrání Libuše a Vendy.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Petruško, zahrajte pro radost Novotným, Jarušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcelce, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně a Alče, Petrovi, Podneckým i vám.

Z Rakovníka zdravíme všechny ty, kteří si na nás o víkendu vzpomněli písničkou pro radost, povzbuzení i na zamyšlení. Naším poděkováním je pozvánka na plavbu malou lodičkou po vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, a to pro Janinky ze Šípku, Aničku Jadrnou, Libušku Mochánovou a Vendulku pro Sykáčkovi a Perknerovi. Odplouváme právě teď, ahoj, a na šťastnou plavbu se těší i Janička se Zdeňkem.

Neděli je plnou sluníčka, přeji vám z Rakovníku milá Petro do studia, prosím Zdeně ze Svoru a Jirkovi na Vysokou k narozeninám vše nej a Pavla Vítka Anetu Veronika.

0: Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme střední Čechy i na internetu. Písničky na přání.
1: Dobrý den, písničku posíláme paní Zdeně Novotné ze Svoru, která včera oslavila narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti přejí Jirka, Zuzky, Fandové, Vlasta, Klárka, Zdenda, Aneška a hlavně Izabelka, Zuzanka, Filipek, Anetka a Betinka. Máme tě moc rádi, děkujeme.

Petruško, prosím, polku Jana k svátku Janičkám Pečínkovým, Ptáčkovým, Janince z Podmok s dcerou a Janičce Chládkové. Zdraví a štěstí přeje Anička. A druhá zpráva, stejná písnička, dobrý den, písničku posíláme všem Janám k jejich svátku. Hezky si svátek užijte, přejí Zdena a Jirka ze Svoru.

0: A my pokračujeme v písničkách na přání a mě jsem teď v rámci akce Open House zavítal do studia jeden náš mladý posluchač. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenuješ?
1: Ondřík Šára.
0: A jak se ti u nás líbí na prohlídce?
1: Dobrý.
0: Tak, ty si teď budeš přát písničku, vybral si Miraj, když nemůžeš, tak přidej. A komu by to bylo?
1: Pro mě.
0: Jenom pro tebe, nikomu jinému?
1: A pro všechny posluchače.
0: Dobře, dobře, tak já doufám, že se bude všem líbit a tak zdravíme a užijte si prohlídku dál.

A další písnička Páni kluci bude pro Jirku Sykáčka k narozeninám. Přejeme pevné zdraví, moře lásky, žádné vrásky, ostatní přijde samo, nějak to dopadne, Stáňa a Alča.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: A další písnička v rámci akce Open House Live. A tentokrát dorazila naše regionální stopařka a taky dnešní průvodkyně Žovka. Ahoj.
2: Ahoj, pěkné odpoledne.
1: Tak komu, co, proč?
2: Já vzhledem k poslední písničce bych chtěla písničku Nestuj a pojď. A je pro všechny, kteří v rámci Open Houseu včera a dneska provázeli tady po středních Čechách, po Českém rozhlasu středních Čechách a taky minulý týden 16. v rámci našeho dne otevřených dveří, tak pro všechny ty, taky pro všechny posluchače, kteří přišli a i pro ty, co nepřišli a zveme je příští rok.
1: Přesně tak, já si myslím, že jsme si to všichni dokonale a moc užili. Bylo to super, bezva. Tak já pouštím Nestuj a pojď a Václav Neckář.
2: Děkujeme.

Paní Petruško, zahrajete k narozeninám Jirkovi Sikáčkovi, zdravím taky maminku Květu a Romana, ještě posílám písničku Anice Pikuljakové, Jarmilkám, Drahušce Zasadské, Jindřišce, Libušce, Svendy a Procházkovým. Oslavenci přeji hlavně zdraví, štěstí a lásku. Za zahrání děkuje Anička z Úpice. A druhá zpráva, hezký podvečer do studia i posluchačům. Písničku ráda posílám známým Aničkám, Maruškám, Zdendovi, Libušce, Svendy, Stáně s Alčou, Liběnce s Fandou, Květě s Romanem a Zdeničce s Jirkou. Posílám pozdrav, mějte se hezky, Jindra.

Pokojný podvečer vám všem, posílám hudební dárek pro Milátku Bukovskou a Jiřího Sykáčka, oběma vám přeju štěstí, zdraví, pohodu, děkuji babi Jarka. A ještě jedna zpráva, Petruško, příjemný podvečer, dnes písnička, ať potěší Jindřišku, Drahušku, Jarušku, Skladna, Věrušku z Čachovic, Veroniku, Květušku, Romana a Jirku, kterému přejeme k dnešním narozeninám hodně štěstí, lásku, zdraví, Jarmily a všem přejeme krásný přicházející týden.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Písničky na přání.
1: Dobrý den, chtěla bych zahrát pro svoji maminku Janu Horníkovou z Prahy a popřát jí pěkný sluneční svátkový den. Za všechny zdraví dcera Lenka. Všechna přání tímto splněná. Petra Procházková se těší na slyšenou zase příště v dobrém ránu střední Čechy. Užívejte neděli.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. V Ratměřicích na Benešovsku začali dělníci upravovat náves. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
4: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
5: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii, takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
4: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Pohyb po návsi v Ratměřicích na Benešovsku bude bezpečnější. Centrální prostor obce začali upravovat dělníci. Vybudují 2 zálivy pro květiny, které zároveň společně s Novým Prahem zpomalí provoz v místě. Nově bude řešeno i parkování u obecního úřadu a školky. Za práce radnice zaplatí podle starosty Viktora Lišky z Hnutí STAN téměř 3 miliony korun.
6: Celý ten prostor bude bezpečný pro pohyb jak automobilů, ale i zemědělské techniky, ale zároveň i chodců, návštěvníků, tamní restaurace, anebo třeba kostela svatého Havla.
1: Vlastníci nemovitostí v Praze 3 si budou moci i letos požádat o příspěvek na odstranění nelegálních grafity. Vedení městské části na to vyčlenilo celkem 4 miliony korun. To je stejně jako v loni, kdy za to technici odstranili zhruba 500 maleb ze zdí a fasád, říká radní Prahy 3 Jiří Ptáček z TOP 09.
7: Do toho antigrafity programu se můžou zapojit vlastníci, kteří podepíšou smlouvu o spolupráci s městskou částí na odstraňování grafity a následně, když jim někdo postříká dům, pokud to povětrnostní podmínky dovolí, tak dojde k vyčištění zdarma. Sport.
1: Fotbalisté Slavie Praha v závěrečném kole nadstavby šance ligy zvítězili nad plzeňskou Viktorií 3-0 a dostali mistrovskou trofej. Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, stejně jako Jablonec nad Libercem.
2: Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova zbystřete za sjezdem na Mnichovo hradiště. Na 60. kilometru stojí auto, podle policie najelo do radiátoru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady z 27. kilometru je silnější provoz. Zdržení před omezením na Šmejkalce je do 10 minut. A na silnici 3 z Budějovic do Prahy od odbočky do Čerčan je kolona a táhne se až k dálnici D1. Je to celé na 40 minut. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.
8: Věřím, že dnešní setkání nad šálkem s kávou pro vás bude stejně příjemné jako pro mě. Mé pozvání totiž přijala Jitka Smutná. Velmi dobře ji znáte jako herečku a já jen připomenu, že je také vynikající zpěvačkou. Budeme si o tom nejenom povídat. Jitka přinesla do studia také jednu ze svých písniček. O dobrou náladu se ale na úvod postará kapela Olympik. Dobře se bavte, hudební kavárna právě otevírá.
2: Hudební kavárna Pavel.

0: Písnička dozněla od skupiny Olympic a naproti mě už sedí můj dnešní host v hudební kavárně, herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná. Jitko, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc jsem se na vás těšil, tak děkuju, že jste přijala pozvání.
1: Je to milé.
0: A potěšila jste mě ještě jednou věcí, že jste si také hned objednala kávu, což v kavárně se jednak sluší a jednak asi budeme v tom pití kávy stejná krevní skupina. Ale pojďme hned na začátku, já se vás zeptám, vy na svém webu uvádíte. Mám kliku, vše, co děláme, mě baví, střídat fyzickou práci na zahradě s klidným pohledem na květ, chodit do přírody a sedávat v tichu na rybách. Já to všechno bych chápal, jenom ty ryby. To mě překvapilo.
1: Pavle, já vím, že to už není úplně obvyklé, ale no. Můj táta mě dal v 7 letech do ruky lískový prut a poslal mě do Sázavy. A já jsem se tam naučila chytat ryby a hrozně mě to bavilo a zjistila jsem, že je to vlastně velký drama. To člověk, který rád chytá ryby a občas něco chytí,
0: ano,
1: byť by to byla drobunka rybička, tak to nemůže poznat, protože vy nevidíte, co se stane v příští vteřině, ale jste přesvědčený, že právě v příští vteřině,
0: ano,
1: to zaber.
0: A tomu musíte věřit a s tím tam vlastně sedíte někdy třeba,
1: ano,
0: i hodiny?
1: Ano, i hodiny. Samozřejmě, že se někdy člověk znudí u toho a pak mu myšlenky lítají buchy, kde. Já třeba na rybách hrozně ráda píšu verše nebo texty.
0: V tom čekání, než to zabere, tak vy...
1: No, když tuším, že ten den asi nic nebude,
0: aha,
1: ale přesto nechci odejít, protože do poslední chvíle člověk věří, tak prostě prožívám to drama a koukám okolo sebe a jsem okouzlena.
0: Já mám pár kamarádů, kteří také rybaří, lákali mě na to a já vždycky říkám, že na to nemám tu trpělivost, já se potřebuju třeba vybít na zahradě nebo jít se projít svižně do lesa nebo tak.
1: No.
0: Ale tohle je takový, že vlastně sedíte, rozjímáte, čekáte, máte vlastně, jste sama se sebou.
1: Ano.
0: Berete to jako takový relax, takové uklidnění, jako vlastně protipol k té trošku hektické profesi.
1: Samozřejmě, to je nádhera a bez toho bych nemohla pracovat tak, jak pracuju, protože ve svém věku teda pracuji hodně.
0: K tomu se všemu dostaneme a jenom ještě uzavřu tečku za tím rybařením. Podařilo se vám někdy chytit opravdu něco velkého, něco, co jste nečekala? Nebo...
1: Ano, nečekala jsem před mnoha lety, to už je tak možná 20 let, metrového bolena, který chytá živé rybičky, takže je to dravec a já jsem ho chytila na špičku rohlíku.
0: A je to těžký takovou metrovou rybu vytáhnout z vody?
1: Ne, já jsem se tak lekla, že ta ryba byla během 15 minut v mý náruči.
0: Jo, tak to je hezký, tak to samozřejmě teď vám všichni rybáři gratulují. Kromě pití kávy máme ještě jedno společné. Já jsem se dočetl, nebo vím o vás, že jste absolventkou divadelní fakulty AMU, oboru herectví. Já taky. Docela rád na to vzpomínám, na ta studentská léta. Kdo vás učil?
1: Mě učil profesor Miloš Nedbal.
0: A tak vy jste měli to štěstí, ano.
1: A Jan Přeučil.
0: Ten nás
1: a
0: taky.
1: A hlasovou výchovu jsem měla s paní profesorkou Libuší Havelkovou.
0: A jak na to vzpomínáte, na to krásné studentské
1: jako
0: období?
1: Jako na dobrou jízdu.
0: Já taky.
1: Bylo to moc krásný, noví přátelé, úplně nová doba a i muzika byla. Já jsem třeba se moc kamarádila s Jirkou Vondráčkem, který sedával na baletním sále u piana. A neustále ve volných chvílích hrál. A já, protože jsem neuměla na klavír a strašně jsem si přála tomu rozumět,
0: ano,
1: tak jsem jako pěna sedala vedle něj, koukala mu na prsty a on hrál, zpíval. Já jsem byla úplně přešťastná.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Herečka, moderátorka a taky zpěvačka Jitka Smutná sedí proti mě jako můj dnešní milý host. Vzpomínali jsme na divadelní fakultu AMU. Mimochodem, Jitko, já jsem taky tam hodně takhle, dá se říct, obtěžoval spolužáky hudbou, protože oni pořád chtěli, aby hrál na kytaru, protože jsem vlastně byl jediný z ročníků. No vlastně ještě spolu se mnou zpívala Ivana Chilková a někdy se přidala i Eva Holubová. To už se tolik nedalo poslouchat. Ale víte, že jsme měli rádi taky hudbu a vlastně ta hudba nám pomáhala, možná to byl takovej kontrapunkt k tomu dramatickému projevu, jakože že jsme se tím uvolňovali.
1: Seděli jsme ve stejný studovně.
0: Ano.
1: Ano, a my jsme tam hráli buď karty, a nebo jsme měli 3-4 kytary a já jsem už tehdy hrála, takže já jsem se učila od kluku akordy a písničky a hráli jsme všechno.
0: Jako dítě jsem se dočetl, že jste toužila být novinářkou. Proč jste šla na to herectví?
1: Tak můj táta byl novinář. Uh-huh. A 60. leta byly takový vzestup svobodných novin nebo informací. Ale promiňte, v normalizaci nemůžete být novinář. Uh-huh. Takže já jsem okamžitě po 68. tuhle tu věc zavrhla, a protože jsem chodila od 12 let do Lidové školy umění k paní profesorce Šárce Štembergové, chodila jsem tam vlastně až do nástupu na Damu a ona mě připravila ke zkouškám, takže to byla ta změna.
0: A když jste potom vlastně absolvovala, mimochodem, co byla vaše absolventská role?
1: To bylo zvláštní. Já jsem natočila v druhém ročníku přes zákaz profesora Nedbala, který ho museli uplatit inscenací, v který hrál později. Tak já jsem natočila dvoudílný televizní film s Vlastimilem Rockým a Jaromírem Hanzlíkem, hlavní roli, a takže jsem byla na obrazovkách víc, protože jsem dělala i jiné televizní inscenace ještě na škole. A profesor Nedbal usoudil, že jsem dost známá na to, abych se dostala do nějakého angažmá, navíc úplně čistá naivka. Takže já jsem absolvovala rolí 80-leté bytné s šedivou půlparukou, takhle pod čepečkem s brejličkama v britské hře Vítr a déšť.
0: Tak to je hezký. Ale stejně přesto, že už jste byla podle pana profesora Nedbala patřičně známá, tak jste potom vlastně absolvovala takové to kolečko, že jste šla na oblast.
1: Ano, tak tehdy nechodili do Prahy herci, kteří byli dobří. Chodili do Prahy herci, kteří měli správnou politickou příslušnost.
0: Jo, takhle.
1: Opravdu to tak bylo.
0: A měla jste na té oblasti asi víc příležitostí si zahrát hezké role?
1: Jednoznačně.
0: Ano.
1: Jednoznačně. Já si pamatuju, že jsem přišla do Pardubic a během pár měsíců jsem byla 8x, 10x na začátku hned na zájezdech a na divadelním jevišti. Později to ještě vzrostlo, takže jsem v Pardubicích končila a měla jsem 18 představení měsíčně.
0: No a pak jste teda vlastně hrála ve Státním divadle v Ostravě.
1: Ano.
0: A tam už jste ale začala vystupovat jako folková zpěvačka. Jestli jsem se správně dočetla, i s Jaromírem Nohavicou jsem se dočetla.
1: No, víte co, já jsem začínala s Pepou Štrajchlem, což byl ostravský bluesman. A on mě jednou na nějakým natáčením, na nějakým večírku slyšel hrát moje písničky, jemu se líbily, tak mě vzal, ale já jsem nebyla dobrý kytarista jako kluci. Já jsem byla prostě samouk a můj doprovod byl poměrně jednoduchý. Takže, ale ty písničky měly duši, měly autenticitu, měly hezký texty nebo zajímavý texty, takže jsem se klukům hodila jakoby do party.
0: Ano.
1: A potom, když přišly takový ty zákazy, že někdo z kolegů nemohl vystupovat, tak já jsem měla přehrávky, protože jsem byla absolvent vysoké školy, takže jsme půlili koncerty a někdo, kdo třeba nemohl z politických důvodů vystupovat, byl v druhý půlce jako hvězda a to se dalo vědět jenom tantamama. To nemohlo být na veřejných jakoby stránkách, ne, ještě nebyly žádné stránky, ale veřejně ohlášené.
0: Ano, ano.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná je mým dnešním hostem a ta třetí z těch profesí, milí posluchači, tak to jsem dostal takový krásný dárek od Jitky, když přišla do studia. V proudu budem stát Jitka Smutná, Katka Soukupová. Vypadá to jako CDčko. A když to otevřu, mimochodem velice hezký obal, tak tady není CDčko. A co to tam je?
1: Je tam USB klíč.
0: Ano.
1: Dokonce udělaný jako na připínání na klíče, třeba do auta. A můžete ho nosit sebou.
0: Jasně, a tím pádem si pořád pouštět vaši hudbu.
1: Je to společné album Katky a mě. A folk je úplně dead. Folk neexistuje. Ty písničky rozhodně nejsou folkové. A jsou nové. A píšeme je dál a máme prostě písničky, které budou možná na dalším albu, už máme asi pět.
0: Že pořád střádáte materiál.
1: Takže, no, protože konečně k těm písničkám vznikla hudba, které jsem tehdy nebyla schopná s těma akordama, co jsem uměla. A
0: aha.
1: Teď mám skladatelku, klavíristku, parťáka, s kterým prostě můžu ty písničky psát, můžeme si o nich povídat a tak dále.
0: Což je velice důležité. No. A vy přijdete třeba s nějakým textem, Katka Soukupová s hudebním nápadem a začnete to dávat společně dohromady, nebo?
1: Ne. Katka je velmi intuitivní skladatelka, ale ano. Úžasná a má bohatý jakoby ten vklad harmonický i melodický.
0: Ano.
1: A já jí pošlu text na WhatsApp, nebo na kusu papíru ji předám a pak se divím už jenom. Pak už se jenom divím a těším.
0: A těšíte. No ale podle toho, jak jste se rozářila, tak jste s tím velice spokojená, s touhle spoluprací i s, určitě ano. S těmi písněmi. Ale v čem teda pro vás je ten protipol, to zpívání? V čem vás láká, nebo čím je pro vás takový jako... Jo, jestli je to niterná záležitost, nebo je to jiná forma vyjádření?
1: Já myslím, že stejně jako se říká, že rybaření se nepočítá do života, čas strávený na rybách, tak i zpěv je lék a je vlastně uzdravující věc. Víte, že některé Mozartovy skladby uzdravovaly děti s epilepsií, když se jim pouštěli. Já nemyslím, že moje písničky někoho uzdraví, ale když ho potěší, bude to dobře, když se dostane k emocím, ke kterým by se normálně nedostal, jak s hudbou, tak s tím textem. Když zažije nějakou krajinu, do které nevstoupil, tak prostě je to dobře, je to zdravé. Nepočítá se to taky do života, protože jinak dýcháte, to vy víte určitě, že když zpíváte.
0: Ano.
1: Kdybyste nespíval, byl byste nemocnej. Vy určitě.
0: No, to by, no, to jo.
1: A já taky. Takže maminka mě naučila zpívat si jen tak. A já to dělám pořád, byť třeba v duchu. A teď to můžu dělat tak, že jsme se trefili s Katkou do žánru těch písniček, jo. A to zpracování prostě mi sedlo a už to nejsou moje písničky, víte. Už jsou to naše písničky.
0: Tak vy jste mě teď tak navnadila a já myslím, že i posluchače. Pojďme si, Jitko, teď teda v proudu budem stát. Pojďme si to poslechnout.
1: Děkuju.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: písnička dozněla, v proudu budem stát, zpívala Jitka Smutná, herečka, moderátorka a zpěvačka. Já bych taky chtěl se dotknout, kromě toho, že hudba je krásná a já chápu, že vás baví, ale vás musí bavit i natáčení, protože já, milí posluchači, když se tady podívám na třístránkový seznam, kde Jitka Smutná v čem všem všude hrála, což vám určitě nemusím připomínat, protože Jitku znáte jak z filmu, tak z televizních seriálů. Co vás na tom baví, Jitko, na té kameře?
1: No, je to teď a už to neopravíte. Mm-hmm. Na divadle je to z diváky, tady jste sám.
0: Ano.
1: Musíte velmi dobře vědět, o čem hrajete, co chcete sdělit, jak komunikovat s partnerem, a vždycky to je o smyslu té věci, nikdy to není o vás, čistě. Sám byste nebyl nic, záleží na kameramanovi, na režisérovi samozřejmě a taky na scénáři.
0: Ano.
1: Já jsem měla i kliku na dobrý scénáře, třeba seriál Vinaři byl pro mě úplně životní příležitost, protože můj tatínek byl z Hodonína z Jižní Moravy a tohle se točilo v Mikulově nebo u Mikulova. Ten jsem měla ráda, pak byla velká práce skoro 3 leta na Cestách domů. Aha. Já jsem ani nevěděla, kolik lidí to jakoby zasáhlo. Teď, když to opakují občas, tak se prostě dozvídám hezké věci. No a samozřejmě nesmím zapomenout na Ulici.
0: No právě.
1: Protože tam jsem teď a tam jsem hrozně ráda, protože tam jsme otevřeli, nebo scenaristé otevřeli téma, ačkoliv to nebylo na moje přání, ženského páru vztahového, takže prostě já tam mám manželku Milušku Šplechtovou, ona má dítě a teď řešíme velmi dramatické situace s tím, s tou dospělou dcerou a teď dokonce s miminkem a doufám, že to ještě bude pokračovat.
0: Tak to je dobře. A řekněte mi, jak zvládáte to seriálové tempo, že vlastně dostáváte text pár dnů dopředu, neli den dopředu? Máte dobrou paměť?
1: Já mám skvělou paměť, učím se rychle. Když zapomenu obraz, který má 4 stránky doma, tak jsem schopná se ho naučit za 15 minut na chodbě.
0: Tak to vám závidím.
1: Takhle to je.
0: A to se naučí jako časem, nebo to jste měla vždycky takovouhle paměť?
1: Vždycky jsem měla takovou paměť a mám na to nějaký fígle, který nebudu prozrazovat, protože by se nehodili asi všem, ale mám na to fígle, no, jak se to učit.
0: Každopádně prostě je to obdivuhodný, když potom tohle to zvládáte vlastně ještě s koncertováním, s divadelníma představením.
1: No to já ještě občas připravuju děti na, třeba na zkoušky, na konzervatoř, když jsou šikovní a talentovaný.
0: A to je právě další věc, no, na kterou jsem, nebo oblast, na kterou jsem se vás chtěl zeptat. Vy jste vyučovala i herectví na vyšší odborné škole herecké. Jak se vám jevila ta dnešní generace?
1: Já mám kliku. Já jsem měla skvělé žáky a pokud třeba i nechtěli potom pokračovat v tom herectví, tak to bylo rozkošné, protože naši žáci, když jsem učila s Janem Vlasákem v páru,
0: ano,
1: tak nechtěli všichni k divadlu. K divadlu šlo asi 5 dětí, nebo k té profesi herecké.
0: Ano.
1: Ale založili spolek, který krátkodobě teda působil jménem Smutní a Vlasatí.
0: To je hezký.
1: To je byla největší odměna, ale myslím, že děti jsou, já nepokládám tuhle tu generaci za nějakou špatnou.
0: Ne, já jsem se spýtal, jestli jsou dostatečně víte, zaníceni a mají ty sny, tak jako jsme to mývali my.
1: Ano, mají sny, samozřejmě. A teďka mi třeba mladý kolega v divadle Mana, kde hrajeme s mladými lidmi, tak mi řekl, já potřebuju do angažma. No to, když vám člověk řekne, no, který je v Praze a samozřejmě asi by mohl dabovat nebo točit a on chce do angažma na oblast, aby se to naučil přesně tak, jako jsem tehdy šla já do Pardubic. Zázrak.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná sedí stále proti mně. A ty profese si myslím, že už jsme všechny vyčerpali. Vás se hrozně hezky poslouchá. Protože říkáte věci, které jsou pravda, ale vy je dokážete říct ještě navíc hezky. Ale zase na druhou stranu vím, že nejenom tou profesí živ je člověk a na to, aby tu profesi mohl dělat, tak musí taky mít z čeho čerpat. To znamená ten normální, obyčejný, osobní život. My jsme se tady cestou do studia bavili o zahradničení. Vy máte zahradu? Nebo zahradničíte?
1: No, zahradničím a je to nádhera. Já teda samozřejmě taky pěstuju zeleninu, ale malinko, ale miluju květiny.
0: Aha.
1: Takže takový záhon, já tomu říkám postýlka pro kytky, jo, protože ten musí být dokonale připravený, abyste se pak o něj nemusel starat.
0: Tak
1: to
0: byste...
1: je ideální. Jo.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to já dělám sama. Myslím, že kdybych měla volit další profesi,
0: ano,
1: tak bych asi byla zahradní architekt a chtěla bych to vystudovat a chtěla bych někam na stáž do ciziny, abych se naučila něco, co v tomhle českém kyblíku není.
0: A víte, jo, že to by mě taky bavilo.
1: No, to by byla nádhera, co?
0: Ale vy byste si rozuměla u nás doma s Janisem, protože on je taky na ty kytky a já právě zase spíš na to, co se dá sníst.
1: Já
0: třeba,
1: chápu.
0: Podívejte se na mý ruce, ty jsou poškrábaný, ano, z toho, jak jsem včera lezl po zemi kolem keřů a sázel tam rajčata.
1: Ano.
0: Takže, ale že to je hezký takhle.
1: Je to nádhera teda. Já každý pohyb, víte co, já se nerada ohybám, protože už samozřejmě mám nějaký věk, ale to na zahradě, já se ohnu 100krát za den, 1000krát, já to nevím. Večer mě bolej záda strašně a já jsem šťastná,
0: ano,
1: takže se ráno probudím úplně zdravá.
0: Jo, a to je přesně tak, to
1: a
0: funguje.
1: To je nádhera, takže poznám třeba, si říkám, proč mě bolej ty prsty, co jsem dělala s prstem. Jo, aha, já jsem dělala ty důlky do země a pikírovala jsem semínka kytek, který jsem si vypěstovala sama, že jo. Takže pak mi otečou ruce, no ale snažím se, prostě je to všechno rehabilitace ještě navíc. Na sluníčku, já teda i v dešti, na mě se musí zakřičet dovnitř, prší, protože já to nevím, že prší.
0: To jsou ty činnosti, které člověka povznášejí a obohacují. Stejně tak, jako třeba si myslím, že je to cestování. Předpokládám, že vy určitě cestujete ráda a hodně.
1: Jo, cestuju, ale já jsem teda, nejsem člověk, který by jezdil na pláže nebo někam do tepla. Mě to tam nějak neuspokuje, to uzavřené prostředí, a ani nemusím tolik jídla už jíst. Takže já jezdím na návštěvy měst a to můžu klidně sama, což je dobrý. Někdy i s přáteli.
0: Takže vy se prostě seberete
1: a
0: někam.
1: A já se seberu.
0: Přijedete.
1: Takže jsem byla 3krát v Římě, byla jsem ve Florenci, teď jsem byla v Miláně, protože jsem byla na olympiádě, ale to jsem dostala jako dárek. Olympijský zápas v hokeji,
0: ano,
1: protože jsem vždycky chtěla jít na olympiádu. A mám v plánu ještě další, v Londýně jsem byla, takže evropská města bych ještě ráda navštívila. Chtěla bych přijet. Ve Francii jsem byla párkrát, takže to jde.
0: Kde se vám třeba líbilo nejvíc, nebo kde jste měla takový jako nejhezčí pocit, z kterého města?
1: Tak hodně ráda mám Řím. Moc ráda. A Florenci, taky tam bych se chtěla ještě vrátit a chtěla bych vidět Toskánsko, to určitě. Kdysi jsem byla i ve Stockholmu a v Kodani, takže to jsou taky zajímavé města, ale tam bych radši do přírody. Pokud tam nejsou velké skály a vyvezou mě nějakou lanovkou někam nahoru, jo, tak tam budu chodit třeba po rovině a z kopců budu chodit třeba hodiny. Ale kopce nemám ráda. Zvlášť takový ty pomalý stoupavý.
0: Říká můj dnešní host, herečka, moderátorka, zpěvačka a teď slyším, že i cestovatelka Jitka Smutná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: herečka, moderátorka a zpěvačka a také cestovatelka Jitka Smutná. Stále sedí proti mně, ještě chvilku bude sedět proti mně a budeme si povídat teď ale o tom, na co se třeba těšíte, co vás čeká, nebo co třeba byste ráda na sebe prozradila našim posluchačům, na co oni se můžou těšit.
1: Tak myslím, že se mohou těšit na seriál, který právě natáčím, jmenuje se V zájmu dítěte. Bude to na České televizi a je to seriál o OSPODu, čili o ochraně práv dítěte.
0: Aha.
1: A je to vlastně psaný jako velmi napínavě, jako skoro jako detektivní příběhy, ale ne tak docela, jak si diváci představují. Uh-huh. Ale jako nějaký mordy nebo násilí, ale je to prostě o tom, jak se to skutečně děje. A já hraju pracovnici toho OSPODu.
0: Aha.
1: A máme tam výborný mladý tým dalších herců a hereček a je to výborný režisér, je to Pavel Soukup, skvělý režisér a myslím, že je to zajímavý a je to nutný téma otevřít právě v téhle zemi.
0: Ano.
1: A teď vlastně kromě toho nedělám vůbec nic, jenom natáčím a hraju nějaká představení v divadle Mana, což je moje, případně v divadle Kalich, kde mám novou premiéru Opona nahoru.
0: Ano.
1: A je to úplně skvělá komedie, takže
0: a o čem
1: velmi
0: je?
1: Ráda. Je o pěti ženách, které zdědí staré, zaprášené, jak se říká, zablešené divadlo. To je velká sranda, takže hrajeme v divadle a jezdíme s tím na zájezdy. Těším se samozřejmě na koncerty, já si to moc nepamatuju, musím to diáře vždycky, ale budeme hrát na Dobříši v létě a jezdíme po celé republice, vlastně kam nás pozvou. Máme rádi takový ty menší komorní sály, kde prostě ty lidi jsou nám blízko a kde my s nimi můžeme navázat osobnější kontakt než nějaký. Já opravdu nikdy nebudu hrát v hale. Nepřeju si to. Ale v každém případě potom mě čeká krásné léto. A na to se těším, přestože to je práce.
0: A co to bude?
1: Je to představení divadla Mana, Ptáci, zvířata a moji příbuzní, zpracování knížky Gerarda Darrella.
0: Ano.
1: A hrajeme to, prosím, v pražské zoo. A to poslední týden v červnu a poslední týden v srpnu, vždycky od 19.30.
0: A to hrajete tam v tom malinkém amfiteátru?
1: Ano, tam, co byl bývalý Sloninec,
0: ano.
1: Tam je malinký amfiteátr a tam nás pozvali a my už druhým rokem tam máme prostě nádherných 14 dní prostě večerů, kdy já chodím do zoo třeba už v 6 hodin.
0: No.
1: A do těch půl sedmí, než se musím oblíkat, chodím po těch prázdných uličkách, bez turistů, bez dětí, sleduju ty zvířata, jak se ukládají sám spánku, jak jedí a jsem tak šťastná, že si to neumíte představit.
0: Umím, Jitko, umím. Já bych to totiž přesně takhle dělal taky. Každopádně, já myslím, že léto je za rohem, tak to byla velice hezká vlastně nabídka pro posluchače, takže milí posluchači, pražská zoo, pokud chcete vidět hezké divadlo, tak v těchto netradičních prostorách pro divadlo, myslím, tak jste právě slyšeli, kam se můžete vypravit. Jitko, já budu vám přát samozřejmě zdraví a hodně hezkých rolí a budu se těšit, až vás uvidím v tom novém seriálu.
1: Děkuju.
0: Tak to byl můj dnešní host, herečka, moderátorka a zpěvačka Jitka Smutná a Pavel Vítek se bude na vás těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Tropický den naměřili desítky stanic. Sociální služby letos od Středočeského kraje dostanou 150 milionů korun. Zítra bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich. Ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Středočeský kraj dá letos 150 milionů korun na sociální služby. Peníze dostanou organizace poskytující terénní péči, poradenství nebo krizovou pomoc dětem. Finanční prostředky jsou z krajského humanitárního fondu. Vloni z něj hejtmanství vyčlenilo o 65 milionů méně, říká radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Částku jsme se rozhodli navýšit jednak kvůli rostoucím nákladům v sociálních službách, a také kvůli nejistotě, kterou způsobilo nedávné rozpočtové provizorium. Peníze využijí poskytovatelé na provoz svých služeb, dále na nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek.
0: V celé Hloubětínské ulici v Praze 14 bude maximální rychlost 30 km za hodinu. Snížením rychlosti chce vedení městské části zvýšit bezpečnost dětí. V místě bude taky nově platit zákaz zastavení, potvrzuje mluvčí Prahy 14 Veronika Berná.
3: Jako náhrada za tuto úpravu vzniknou o kousek dál v ulici Šestelovická dvě parkovací místa v režimu K+R. Úpravy provede technická správa komunikací hlavního města Prahy na popud městské části.
0: Změny chce radnice mít hotové do konce školního roku. Hygienici hlásí výbornou kvalitu vody ve středočeských přírodních koupalištích. To platí i pro vodní nádrž Slapy a Orlík. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze voda v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Sport. Čeští hokejisté, kteří včera získali jistotu čtvrtfinále, měli dnes na mistrovství světa volný den. Během něj trénovali. Zítra je čekají Norové a v úterý Kanaďané. Po vítězném utkání nad Slovenskem zkrátili trenéři národního týmu polední trénink z hodiny a čtvrt na půl hodinu. Pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
4: Já si myslím, že by stačilo i míň. Tady už toho jakoby moc nenatrénujete, takže tam je důležitý vždycky probrat ty důležité věci, co se v tom zápase staly, nebo jakoby nad čím máme přemýšlet. Na čem pracovat, ale v těch trénincích toho moc nenatrénujete, protože přece jenom je důležitý spíš se projet, trošku se spotit, rozjet tu únavu z těch zápasů, než něco natrénovat. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 směrem do Brna zpomalte před sjezdem na Chocerady. Za Hvězdonickým mostem jsou na 28. kilometru u dálnice dvě srny a nejsou tam svodidla, tak projíždějte opatrně. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9:15 v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19:05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzí, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem

0: se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
0: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
0: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře židovského muzea a židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cennou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu. To znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc. Je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto. Takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronova kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenů, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba ti chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tóry. A teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Tóru umožnit a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své Tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi z vedení tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka, o 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenýrových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn, se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
5: Česká dvanáctka.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás za prvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě, ne, radši to nebudu rozvádět.
6: No,
7: já legenda, to, no, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako v nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to jenom tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé v takové jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74, plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No, no ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuji za optání. Hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: To mě to připadá až
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu se ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v Pražských žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci. Celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala čtvrtou zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter a je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit Mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
3: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
2: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
4: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
5: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
4: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí PRO.
6: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
4: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
7: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
2: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý desert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
9: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to je pravda. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to se
0: jde na nic.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vyváš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě ho slouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naděja, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naďou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmu.
2: No, já jsem se rozhla sobě.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě

jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

Hajde pekla se dive da hrabem. Jo, jo. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já. Jo, jako já.

ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo, jo, jo.

vara, atsirandu tsanski shipenai montita. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: V poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
2: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
3: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
2: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
3: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
2: A jak probíhá rafinace oleje?
3: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
2: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
3: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
2: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
4: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
2: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
1: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: Všechno sladký.
1: Tady nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl, jsou
1: vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si ji objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeče o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku. Ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními 2 zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na 30 minut a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali nazpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední 2 zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte. Já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se. To, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

přichází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo tisíce dolů.

de Jeanjou, kdo do ní vidí. Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

dávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: jízdní řád.
1: Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na týhletý roli.
4: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
5: Hej, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Pro pána Chále, kam zhodá?
7: Spadlo.
6: Pod kanapé.
7: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
7: No to, prostě, tak dělej něco.
8: Drahoušku! Představ si.
0: všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
0: Co tu děláš?
9: Ráďo, to je situace, co tohleto?
0: A čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si obléknu sako do voličáci.
0: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Viktor?
8: No. Popukám.
9: No, prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přišný pohled?
0: No, tak počkej, porád si mi ještě nesedneš.

0: Nervně. Sedí mi takhle na pomovce, já jsem jenom tak ve vestě, tedy ne ve vestě. Já jsem v košili, bez saka.
1: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
2: Láďo, ty máš fantazii.
0: Ale jo, ale jo.
2: No, jo?
0: Já myslím, že to odhad správně, ne?
2: Jo.
0: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
1: Jo.
0: A v tomhle jednou přeci nechlastení klíčů, kroky. To zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
1: Instalatér?
2: Co by tady dělal, co by tam dělal ten instalatér?
0: Manžel.
1: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
0: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
2: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
0: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
1: Pod kanapé?
2: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
0: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
1: Jo, takhle to teda
2: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
1: Teď už tomu rozumím. No
0: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
1: Hrozná situace,
2: no,
1: viď?
2: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
0: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
1: Počkej, nebyl to ten...
0: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
1: No těžko, ale dovedu, povídej,
0: no tak,
1: ten napíjel.
0: Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
2: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
1: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
0: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
1: A ten blbec tomu uvěřil?
0: Nejen, že uvěřil, že se smál.
2: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
0: Mějte se moc krásně.
1: Poslední, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
0: Jak myslíš?
1: No.
0: Z jaký situace?
1: No, když vstoupil ten manžel.
0: To byla... Kdy?
1: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
0: S kým?
1: No s tamtím, s tím předevčerejším.
0: A s tedy?
1: No počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Láďo, taková choulostivá situace. Ale ty v tom hledáš logiku.
1: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
0: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
1: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bysme napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanapé?
0: A prosím tě.
1: No?
0: Z čeho jako?
2: Láďo.
1: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jdu, tebe se to netýká.
0: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
1: moci. Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanapé, protože už tam někdo byl.
0: Že už tam někdo byl, se to zabitovinu.
1: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
0: A prosím tě, to je nemožné.
1: No počkej, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
1: No to je, ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
0: A co, jako? Co?
1: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl, a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
0: Ty mě děsíš.
1: Ne.
0: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
1: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
1: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
0: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
1: No, už asi jo. Melichare, kamaráde, poles.
3: Uctivá poklonnost.

0: dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Povídám, Beto, naschledanou.
3: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

Zas Montervácla.

자시롱.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jménové. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplynulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano?
8: ...fotografii.
7: Ano?
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí.
8: No.
7: A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Že? Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt. Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čůně z fotoaparátu?
7: Ano, já čůně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano? Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejk je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké. Kde je teď?
7: No to je, kde je teď, šmarja? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to
8: kde?
7: Nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku?
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral teda, tu bych bral.
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: A říká ten nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto.
6: Ano. Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
6: Ne, to je velmi pohledná žena.
7: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
6: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
7: Jo, myslíte?
6: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
7: Ano, je to zvětší trošku asi, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
6: Prosím?
7: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
6: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
7: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
6: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
7: Že nějaká sešlá se mi
6: sešlá?
7: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
6: Odřený zadek?
7: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
6: boule?
7: Nevím. No jo.
6: No tak to je normální, ne?
7: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
6: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
7: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
6: Váš soused?
7: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
6: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
7: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
6: Prosím
7: no,
6: vás.
7: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevyjelo, nebo co takový, já no, nevím.
6: Tak to se stane.
7: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
6: no, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
7: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
6: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
7: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
6: No.
7: Tak zatím naschledáno.
6: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
7: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas, tak jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, no, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme na, vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, a tak dále.
1: To je pravda, to je pravda, ano.
2: Že prostě, když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4 do hospůdky, dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: Tak je to takový, tak samozřejmě, když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu tak, abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, mm-hmm. vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme si prožili tu svoji, jak se říká, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako, myslím, ten závazek chodit do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu, takže to už máme dlouho, několik roků za sebou, takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život, takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, tak jak říkám, jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku, když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový to, teď momentálně jsem dochvilnej v tom, jak jsem vám říkal, mimo ETR.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil z auta, protože jsem stuhlej, vždycky v tom stesáčce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, žíval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoj. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl takový trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka pro to.
2: Které by si, které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojich chvíl, vlastně nedochvilností, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Sám sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Budu, děkuji vám moc krát.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik. Olin, no a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karel Gottek jste poznali, také Dara Rollins, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti tak některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím se být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Háklivej, než bych nějak vystačil, ale zkrátka už si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas, že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě houzka, no, prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo.
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko. A
0: dá to práci, a zabere to čas, ano.
1: Takže prostě, takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přede mnou, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. Považuji za svoje selhání. Takže,
0: no ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, tak tam je daný nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba zase třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco, prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě jestli něco úplně zruší nebo něco, nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny, takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká,
1: no. Jako mají teatralisti, takže to, ale jinak jako, že by úplně, no prostě nevím, jak se to dá přesně definovat, jo.
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo.
1: Kolikrát, prostě to prostě zkrátka, tak nevím, 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou. Mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosny a Hercegoviny. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená, myslí týden.
0: No jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty, nebo čtvrthodinky, to vůbec nefunguje, to prostě. To je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam nevím, jak to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím. Ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřu, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem. Jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak se říká?
1: Ne, to se snažím být úplně maximálně přesný. Jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem minutážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív, než pozdě.
0: Rozumím. No tak vy jste přímo vzor nějak, řekla bych v tomto.
1: No to já bych tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo,
1: abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne. A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. To taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že počkat, spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu jako na to celý, no.
0: Dobře, tak jo.
1: Ale bez vás bylo to moc hezké.
0: Jirko, moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
1: A to někde na Malý skále.
0: Krásná Malá skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
1: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
0: všude.
1: Já jsem naštěstí mezi.
0: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně. Děkuju.
1: Podobně, pozdravujte.
0: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o Vílej jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučky, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, noční linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky,
0: ano.
1: Tak Janičky. Jani se Zílkova přeju všechno nejlepší, naše dceři Jani Rausové taky a moje provdaná Zarauce a teďko všem Janičkám posluchačkám do Čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napříjmu a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
0: No.
1: Jo? Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapí, končte práci tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
0: Jo, jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím zdůrazňovat, jako jo, protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli brzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no. Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňů to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošíříte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No, je, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jezenácké a to byl, ten si dával záležet. Já když jsem chodil k němu na pušky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králů, jo.
0: To se říká, no.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže tak to bylo se mnou, no, ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, že se hned uráží, jo, víte? A to je, ono to kolikrát nesložádí takový

0: A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí. Budík, protože jak vysíláme té noční linky, tak že volí spát, vše stávám, jo, tak se mi
1: hůří no jo, stát. No. Ano.
0: Takže takový tarabé máme my vedoucí takové švírem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem prácu, oni mají co dělat, ví o, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je.
1: Ale každopádně to berete za důležitou věc chodit včas do práce a zkrátka být na svém místě v tolik hodin, v kolik se řeklo.
0: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo? No a nejhorší je, když uvolní už půl hodiny šlapou na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadiny, že?
1: Jo.
0: do konci tady práce, jo? No, tak to je, takový já mám zkušenosti, no.
1: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych přesně dochvilní a pěkně na čas a stejně tak, ať se to daří i vám a mějte se moc hezky, děkuju.
0: Ano, taky děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 4:30 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslilo.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Ne, dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpíním, ale já ho slyším, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, můžeme se dostat k tématu?
1: A Josefe,
0: naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu?
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuju za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás 3x prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Když tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl, hochu, chci, abys byl vše na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležitý, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijdu do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to zkuska u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí, nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště, teďka k jednému chodím. A to je nádhera, mně to připadá jak civilizace v malém, velkém městě, třeba nějaký Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaký velkom město, to je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi, jo, každé tam má svůj úkol, jo, to je, když sledujete civilizaci v malém, to prostě, to je něco, to je pecka, to sledovat, tam třeba vyhodím. Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci prostě jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jít do ní zdehličit.
0: No.
1: To je sranda, že, paní Barbo?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak tak vám přeju taky.
1: Moc hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina, no a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuji, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško, mi pomůžem.
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěny.
1: Já vám
0: děkuju nápodobně.
1: Vás obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív než pozdě, ale když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no, tak je to, ale začal jsem chodit, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to padil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No
0: a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle. Máte dobré zkušenosti v životě, nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda. Mm. No ano, to jako, no to je každé nějaké, no, každé... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá věc.
1: Ano.
0: Určitě.
1: Ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, když jsem šla domů, jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Chládkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm.
0: No. Ráda vyřizuju. Mějte se taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny, taky. Jo? Budu se těšit zase příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec
1: zač.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše patejdle a voňauky, děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci. Před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy, no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postíšit si do té školy, ne po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová.
0: Rozumím. Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, ten mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní bližní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, v tom folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě povídat,
1: no, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenuje se to Leftokarian. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přisupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká,
0: výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vybavilo. že výbravčí. No a však takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme se tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal. Popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní a zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kola takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru
0: no,
1: tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte, tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Pani Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte
1: děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dozáleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 4 minuty půl jedné pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky jsem trochu marodno, takhle zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny. Ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům to se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaké muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všecko spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda, když se to se opačně a stalo se třeba, že jsme se spozdili na ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, jo, mají naučený čas.
1: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, ano, je to
1: no,
0: pravda.
1: No a já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom on ležel, ten musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vozila, a nebo to, takže jako, a mám tak i vycvičený dcery, když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučený, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která no chudák, která 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nic. My jsme ji třeba ujeli do práce, sami ujeli jsme ji, můj to dovadí přeza náma na kole, přijel tak nebo něco, ale vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny původní, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My jsme tam na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my jsme jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité, zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi blízkými.
1: A teďka jsme, že babky důchodkyně, a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako, už vždycky cukrář už nás to vyhodí.

0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, že na ní do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mně ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci. Tak jsme byli v létě.

0: ještě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Mm-hmm. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní 18 a manžel končil vojnu. Pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, tak ano, měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako chodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci asi v 12:30 kytku na kole a ve 16:45 jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V 10:30 přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
1: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
0: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy, jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak, ještě děti měla, že jo, doma, čekala jsem na mamku, tak jsem dala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohou o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. No. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
1: Zkušeností víc než dost a docela zásadních, teda jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
0: No, ale jo, tak manželství se měla dobrý.
1: Tak to je dobře.
0: Udělali jsme si zlatou svatbu, tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
1: Tak to je
0: tak
1: dobře.
0: To
1: je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové a dobrou noc zase
0: dobrou
1: příště.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Nápodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní do chvílnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas.
0: Uh-huh.
1: A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro měsího zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Tak se to dalo. No tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit ano, všechno a dát to dohromady, je, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit taky do čemu jinému. Já jsem ročník 38.
0: Uh-huh.
1: Takže se ještě zažila válku, a kde ve Zlíně. Já jsem se tam narodila
0: uh-huh.
1: a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát.
0: Uh-huh.
1: To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím. Uh-huh.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli před odstěhovat. Táta byl baťovec, že jo, takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám v 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako bezprizorní se s bráchou.
0: Mm-hmm.
1: Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic.
0: Mm-hmm.
1: No, dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsme po tátu vyšli estebáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal.
0: Uh-huh.
1: A já jsem se dostal na střední školu na obchodní akademii docela bez problémů, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě.
0: Uh-huh.
1: No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně, na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený,
0: no.
1: Samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se jim to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: No. Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, já měla třeba ženská dítě a teď bylo několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně
1: já
0: moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování.
0: Mm-hmm.
1: Měla jsem tam 1000 příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Mm-hmm, takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Mm-hmm. No ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. já jsem jako ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam byl, tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček schotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. Proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada. A zničit, zdrtit morálně. Řeřavé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Drožkář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost, pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uranie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Straggle, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka. Crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem. Usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísála. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne,

ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl 10, možná 12000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na 15 000 dolarů pro banku ve Soncí. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrý soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburne. Co pak, Helen? Jak jsi se zakuckala?

zisky i dluhy, píšeme do análu jeden jak druhý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budem chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána, nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,
O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk, lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra. Již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu, co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích. Se sakra, maliáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tu beci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.